0: Radio Spin.
1: Milujou mě nenávidět, mám 200 poloh, tu co mám rád nechtěj slyšet. Všichni co jdou proti jednou budou viset, někdy nechci nic jinýho než klid a zmizet.

testovat. Já jsem David, proti mně stojí Goliáš, ukazuje sílu, než vytáhnu prak. Na začátku skoro sám teď proti velký přesile, nikdy jsem nechtěl, aby z repu skončil bra. Bla, bla, bla, bla, bla. Co se hrupa děje? Co se děje? Co se děje? Co se děje? Bla, bla, bla, bla, bla. Jihlava Rebels, já dneska večer v Dom

nad hlavou a na chvíli to zase trochu zvednout. Lift it up. Bla bla bla bla bla. Co se děje? Co se děje? Co se děje? Co se děje? Bla bla bla bla bla. Jihlava Rebels, já dneska večer v domě.

Zase se propadnu do snu, ty vole, sorry, že zhasnu. Ale na to, aby člověk mohl v klidu fakt žasnout, musím v sobě zhasnout, najít mu a zamknout zvuk, slumit slova, zaklapnout. Jedu po schodech v metru a každý obličej, co minu, tak

Ukaž mi lásku, ukaž mi lásku, ukaž mi lásku, ukaž mi lásku, ukaž mi lásku, ukaž mi lásku,

Ukaž mi lásku, ukaž mi lásku, ukaž mi lásku, ukaž mi lásku, ukaž mi lásku, ukaž mi lásku, ukaž mi lásku.

5 hodin 59 minut, máme tady pátek, 7. srpna, svátek dneska slaví Laduška Lada, tak přejeme všechno nejlepší. No a všem u rádia Spin přeju krásný, dobrý páteční ráno. Good morning. Tak se jdeme podívat na to, co nás následující hodince společně čeká. My si spolu řekneme o jedné výstavě, která se teďka otevřela v Praze, a nebo si třeba taky řekneme, kolik se dá vydělat drbáním. Ne drbáním jako drbáním, ale myslím drbáním jako pomlouváním. Mám pro tebe taky další celebrity voicelip, anebo třeba taky poznávačku, přesně tak, jak už si tady takhle při pátku, nebo respektive každý všední ráno zvyklej. Jenom toho Krištofa tady nemám, no, ale tak hele, on se aspoň dneska vyspinká a bude tady s tebou zase zítra a potom v neděli a potom zase od pondělka se mnou. No a my se jdeme spolu podívat taky na to, co nás dneska čeká venku. Musím říct, že po dlouhé době teda jsem zažil jako fakt dobrý ráno, jakože zbudit se do příjemných teplot, jako byla dneska, tak si myslím, že jako to je věc, za kterou jsme se modlili určitě posledních pár dní. Aktuálně venku nějakých 18 stupňů Celsia, a to po celé České republice. Na Moravě by mělo být v tuto chvíli pod mrakem, takže tam teda jako trošičku posíláme závis. No a co se týče zbytku dnešního dne, tak počítej s tím, že teploty nehytnou po dlouhý době 30, nebo respektive teda aspoň ne v Čechách a v okolí. Každopádně Brno vidím, že tam bude maximálně 29. Praha hlásí maximálně teploty kolem 27 stupňů Celsia, takže konečně by po delší době mohlo být venku konečně taky trošičku příjemnějc.

0: 6 hodin a 1 minuta k tomu, to je přesně čas, a ty dál posloucháš Radio Spin.
1: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice. Tváříme se, jakoby se nic nedělo, ale děje, proto je můj koncert tak oblíbený. Probíhá tam něco vzrušivého, o čem se nemluví, ale ty to víš. Tvý show slyší o těch mé. Není to ani stejná liga, je to úplně šíp.

6 hodin, 8 minut, ty posloucháš Rádio Spin s tebou je dál domno a my se společně pro tuhle tu chvíli jdeme podívat na první slibovaný zprávy. Nedávno v telce dávali babovřesky. To jsem si vzpomněl jenom tak, jakože by the way k první zprávě, protože jedna bába drbna začala svý drby prodávat. A nikdy mě nenapadlo na tom, že založit biznis na tomhletom je prostě jako není jako škoda, je to naopak hodně výhodný, protože ta bába s tím vydělala prej na 2 domy. A to si za to účtuje pár desítek korun, takže třeba, nevím, 30 korun. Takže si představ, kolik toho musí těm lidem vlastně jako nakecat, aby si vydělala na 2 baráky. Aspoň teda jedna bába říkala. No a teď je ta správná otázka. Je to drb, anebo to není drb? No a v Praze se teďka otevřela jedna očekávaná výstava s Harry Potterem. A věř mi, že se tam potkáme. Najdeš tam totiž autentický filmový rekvizity, originální kostýmy, velkou síň, bradavický koleje a tak... A vlastně jako to vypadá, takže jako se tvoje malý já a vlastně i moje malý já prostě jako rozhodně zaraduje. Ale bráško, máš čas, je to tady až do března a máš dokonce i čas si vymyslet, do který z bradavických kolejí stoupíš, protože i to je právě součástí výstavy. Na začátku si totiž vybereš kolej, za kterou budeš po celou tu dobu bojovat, za kterou budeš vystupovat a potom na konci prostě víš, jestli si vyhrál ten školní pohár nebo si nevyhrál ten školní pohár. Hele, mně to přijde naprosto geniální, jakože až opadne ta první vlna návštěvníků, protože teď je ten hype samozřejmě úplně jako obrovský, tak já tam budu jako na koni. Nebo možná taky jako doma, protože Harry Potter, to je moje. What?

0: 6:13, teda posloucháš Rádio Spin, s tebou je dál dom. No a my se společně přesouváme k poslední poznávce tohoto týdne. Tak jdeme se podívat na to, co tady dneska máme. Dneska ti můžu říct, že tady bude žádat jeden český seriál. No ale víc ze mě zatím nedostaneš. Maximálně tak jednu ukázku.
1: Kde kapitán?
2: Já.
1: Ty jo. Když dám třeba hat-trick, 3 góly a budu si chtít užít ovace, tak pásku dám samozřejmě tobě. OK?
0: Já si myslím, že dnešní poznávačka bude naprosto jasná, naprosto jednoduchá, takže jestli víš, co by tam mohlo být, tak určitě posílej svoje tipy, buď to na 210 32 30 30 nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin. No a jestli zatím netušíš, tak vydrž pár minut na další ukázky a taky nějakou tu nápovědu. Yeah.

0: Doma taky poznávačko, máme 6 hodin a taky 17 minut k tomu, no a my se jdeme podívat na to, co tady zatím proběhlo. Ty víš, že dneska hráš jeden český seriál, no a taky z něj znáš tuto ukázku.
1: Kde kapitán?
2: Já. Ty jo. Když dám třeba hat-trick, 3 góly a budu si chtít užít ovace, tak pásku dám samozřejmě tobě. OK?
0: Já si myslím, že dnešní poznávačka je naprosto jednoduchá. Koukám, že mobilní aplikace Rádia Splinta se roztrhla úplně voiceovkama, protože těch je tam absolutně spoustu, mám tady taky nějaký koly, ale říkal jsem si, že bychom to ještě mohli nechat malinko vřít, mohli bychom to ještě nechat trošičku napínat, takže pojďme si dát ještě další dvě ukázky, které tady pro tebe mám ready.
1: Mášo, ty vole, kde jsi to udělal?
3: Naberu ty prášky, prosím tě.
0: No a taky poslední ukázka.
4: Můžu se podívat na ty fotky ze včera?
5: Ne, vůbec na to nešahaj, na ten telefon. Čekám hovor s repre, ne?
3: Fakt jo.
5: No jasně, koho jinýho by tam mohl dát, jako? Necida, vidru, nebo tu sešivku Škodu.
0: Já si myslím, že dneska vlastně jako není úplně jako těžký uhodnout, co by to mohlo být za poznávačku, protože dnešní seriál si myslím, že viděl naprosto každý v naší republice. Každopádně, co ti můžu napovědět dál, je, že v hlavních rolích se tam objevuje Kuba Štáfek a potom taky Kuba Prachař. Víc si myslím, že není potřeba napovídat, takže posílej dál svoje tipy, no a my to tady za 3,5 minutky rozlouskneme.

0: máme tady finále páteční poznávačky. Máme 6 hodin a 22 minut. Teď posloucháš Rádio Spin, s tebou je dál dom. No a my si jdeme v rychlosti ještě před finálem, nebo respektive před tím, než se podíváme na vaše tipy, zrekapitulovat, co tady dneska v poznávačce zaznělo. Tak jdeme si pustit poslední dvě ukázky.
1: Mášo, ty vole, kdo ti to udělal?
2: Naberu ty prášky, prosím tě.
3: Můžu se podívat na ty fotky ze včera?
4: Ne, vůbec na to nešaj, na ten telefon.
5: Čekám hovor z reprem.
2: Fakt jo.
5: Jasně.
0: Já si myslím, že tady dneska není vůbec o čem. Taky jsem ti napovídal, že v tomhletom seriálu, který si tady hádal, tak hrál Kuba Štáfek a taky Kuba Prachař. No a myslím si, že spoustu z vás naprosto tuší, co by to mělo být za seriál. Takže jdeme se podívat na vaše tipy. Začneme u Michala.
6: Ahoj, tak to je jasný, Lavi a Vyšehrad.
0: Další Vyšehrad tady typoval taky Honza.
7: Ale není to nahoru Vyšehrad.
0: Jirka.
8: Ale je to Julda Lavický alias Pražský Vyšehrad.
0: Další Vyšehrad tady zazněl od Matese.
9: Čau, starý Mates, tak to je jasný, tentokrát je to Vyšehrad.
0: A nebo třeba taky od Lukého.
10: Čau, tak to je jasný, je to Vyšehrad, Luke.
0: Tak já si myslím, že není vůbec o čem, dneska to bylo extrémně jednoduchý. Je to Vyšehrad.
11: Od mala koplal do míče, bylo to nadějný líče, pak objevil, co je víče.
0: Musím teda poděkovat za to, kolik z vás dneska posílalo svoje tipy, ale v mobilní apce potom třeba taky Zachy, potom třeba taky Hugo, potom třeba taky Ron, jde vidět, že Vyšehrad znáte a máte ho rádi. No a proto pro vás budu mít dost pravděpodobně dobrou zprávu, protože jsem včera viděl na netu, nebo respektive algoritmus Instače mi nabídnul, že se začíná točit Vyšehrad 3, takže věřím tomu, že se potkáme v kinech.
12: Všichni jsme na nich vyrostli. Všichni je máme rádi. A často se k ním vracíme. A nejen k ním, vracíme se i k trackům, který se v nich objevili. Animáky.

Present mixtape. Dáváš Radio Spin s tebou ideál. Dom máme 7. srpna, páteček. Co musím říct, tak dneska bude po dlouhý době venku poměrně příjemně, protože teploty nedosáhnou úplně jako 30, nebo respektive nedosáhnou ani teplot přes 30, ale měly by se zaseknout někde kolem 28 stupňů Celsia, což sice není zas tak úplně jako velký rozdíl, on je to rozdíl třeba 4 stupně, ale jakože myslím si, že to, že je počasí nebo teploty po 30 už je velice znát. Každopádně, já jsem byl včera večer na tiskovce Primy a vlastně jako představoval se program jako na podzim a musím říct, že mi udělali fakt jako velkou radost, protože my jsme tady spolu minulý rok celý podzim žili s Rádcema. No a právě Rádci 3 obdrželi nový trailer. Musím říct, že když se na to podíváš, tak je to absolutní banger už teďka, protože vlastně jako to, co je za záběry v tom traileru, tak je naprosto jako nesmyslný, protože já když se na to koukám, to už podle mě není úplně jako ani reality show. Tohle to už musím říct, že je vlastně ve finále spíš teda jako už nějaký natočený IMAX nebo něco, takže věřím tomu, že Rádci budou opět v kině, protože jako tohle to, co tady je, tak rozhodně chceš vidět v kině. Každopádně opět budou Rádci úplně o něčem novým, o něčem velkým, protože každá řada jiná. A vlastně, co jsem tak jako poslouchal Markuse Kruga, který to režíruje, tak i hráči vlastně tentokrát budou vybírat i úplně jinou strategii. A vlastně třeba i Hradní pán se objeví ve svém vlastním příběhu tak trošičku jinak než doteďka. Takže jsem hodně zvědavý na to, jak to bude vypadat. A hnedka v září si myslím, že si to společně začneme užívat. Tady je Radio Spin na dom.

0: Radio Spin, dom, máme 6 hodin a taky 36 minut. Pátek, 7. srpen, svátek slaví i Lada, tak ještě jednou přejeme všechno nejlepší. No a my se jdeme podívat na to, co nás čeká na následující půlhodince. No a vlastně ti asi nebudu moc dlouho napínat, protože ty víš, že v následující půlhodince už tě čeká a v této hodině jenom Celebrity Voice Lip, no a pak se přesouváme dál. Takže určitě si trošičku zase nažhav hlavou po poznávačce, trošičku si jako teďka odpočin, protože si dáme rychlou dopravu. No a hnedka po ní si dáme Celebrity Voice Lip, takže buď ready na další hádanku. Rychlá doprava na rádiu Spin, jdeme se podívat na to, jak to aktuálně vypadá na českých silnicích. Co se regionu týče, tak tady žádný velký špatný nevidím, takže tam pravděpodobně dojedeš úplně na čas. Co se dálnic týče pro tuhle tu chvíli, tak D1 poskakuje na příjezdu do Brna, nebo respektive teda ne úplně poskakuje, ale hustší provoz tam určitě je. V Praze, co se týče dopravy, tak tady to není vlastně jako vůbec špatný. Aktuálně poskakuješ na sjezdu z D10 na Kbelskou. No a Kbelská obecně asi aktuálně trošičku hustší provoz, ale není to úplně nic hroznýho. No a potom magistrál. V tuto chvíli hlásí trošičku ústí provoz, ale taky to nevidí úplně velký špatný. Jinak Praha aktuálně bez kršů. Kdyby cokoliv, tak dávej vědět. 210 32 30 30 mobilní aplikace Rádia Spin. To jsou přesně ty způsoby, kterými můžeš reportovat tvoji cestu.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin. Old school, new school, underground. To je Anička Oravcová a Street Cypher. Deska týdne. Listování rapem a každý týden DJskej set. Street Cypher na Rádiu Spin. Každý úterý od 8 večer.
2: Pusám něco jinýho, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.
4: Yeah, this album is dedicated to all the teachers that told me I never amount to nothing. To all the people that lived above the buildings that I was hustling from that called the police on me when I was just trying to make some money to feed my daughter. And all the niggas in the struggle, you know what I'm saying? It's all good, baby.

0: Pokračujeme ve Spin Ráno, máme 6 hodin a taky 41 minut. K tomu s tebou je dál Domno a startuje hádanka Celebrity Voice Lip, jak jsem sliboval pár minut zpátky. No a co se týče Celebrity Voice Lipu, tak pravidelně tady každý všední ráno v této hádance podle zamotaného hlasu hádáš nějakou známou osobnost. Tak jsem zvědavej, jestli uhodnete tu dnešní. Tady máte Celebrity Voice Lip. Dneska je to rychlovka, krátká ukázka, myslím si, že je dost jednoduchá podle tohoto hlasu, protože je vlastně jako dost signifikantní, takže jsem zvědavej, jestli myslím začnou chodit ty správné odpovědi. Každopádně víc ode mě v tuto chvíli nedostaneš, čistě jenom ten Celebrity Voice Lip, no a kdyby to náhodou podle toho nešlo, tak mám tady pro tebe už za 2,5 minutky další nápovědy, ale teďka ještě jednou, jak to zní?
1: Nebo mobilní apka

0: 4 minut, ty dál posloucháš Radio Spin, s tebou je dál Domno a pokračujeme v hádance Celebrity Voice Flip. Tak pojďme se podívat na to, jak zní dnešní Celebrity Voice Flip. Dneska si myslím, že to není zas tak úplně těžkej voice flip, ale myslím si, že i tak bych ti mohl poslat nějakou tu nápovědu, a sice to, že dneska tady hádáš jednoho českýho rapera nebo českýho. On je český, ale jenom z 50%, protože má řecký kořeny. To si myslím, že je docela zajímavá nápověda. Každopádně, co ti můžu napovědět dál, je to, že tenhle ten týpek má za sebou třeba taky O2 Arenu a spoustu dalších koncertů, takže víc si myslím, že asi nebude potřeba napovídat, protože jeden jediný rapper s řeckou krví vyprodal O2 Arenu v Česku. Tak pojďme si to ještě pustit. No a zbytek nechávám v tuto chvíli na tobě. Posílej voiceovky, volej mi sem do studia, dá mi vědět, kdo se skrývá za dnešním zamotaným hlasem.
1: Jsi ready? Tak 210 32 30 30. Nebo mobilní apka

0: my se blížíme do finále dnešního Celebrity Voice Lipu, ve kterém jste hádali, komu patří dnešní zamotaný hlas. Tak pojďme se ho ještě jednou pustit. Dnešní Celebrity Voice Lip si myslím, že byl hodně jednoduchý, a to vlastně jako jenom z toho důvodu, že je prostě pátek, všichni jsme unavený z toho vedra, nechceme nad ničem, nechceme přemýšlet. Takže dnešní Voice Lip zněl takhle. No a napovídal jsem ti k tomu, že dneska tady hádáš jednoho českého rapera s řeckýma kořenama, který vyprodal O2 Arenu. Myslím si, že tipy budou jasný, tak jdeme na to. Veči.
1: Ahoj, Celebrity Voice Lip, bude Hector. Čau.
0: Tak večer typu je Ektora, stejně tak jsem tady Ektora zaslech dneska ráno taky od Luboše.
2: Tak můj typ je Ektor.
0: Další Ektor tady zazněl třeba taky od Vojty.
3: Tak je to Ektor určitě.
0: No a ještě jeden Ektor tady je třeba od Patrika.
4: No to je samozřejmě Ektor.
0: No a já si myslím, že dneska už není o čem, protože jedině Ektor má v Česku řeckou krev.
5: Já jsem z rodiny, kde se počítala každá koruna, nebylo na zbyt, nezbylo nic než hasta.
0: Tak jo, děkuju za všechny tipy, jak do poznávačky, tak taky do Celebrity Voice Lipu. No a připomínám, že obě dvě hádanky si tady dáme opět zase příští týden mezi 6. a 7. No a kdo byste chtěl hádat dál, tak samozřejmě tady pro vás budu mít i další hry a soutěže, takže rozhodně buďte ready u Rádia Spin, protože za chvilku si řekneme víc.
6: Prázdninový Spin ráno. Každý všední den od 6 do 9. Na Rádiu

0: Pátek, 7. srpen, svátek slaví Lada, tak ještě jednou přejeme všechno nejlepší. Máme se spolu pomalu, ale jistě posouváme dál do spin rána. Dneska připomínám, že vzhledem tomu, že je pátek, tak nás tady v 8.20 čeká obrovský mejdan, protože dorazí taky DJ Devkom ti zahrát, takže rozhodně je na co se těšit, no ale samozřejmě toho bude mnohem víc, takže si počkej dál u rádia Spin na to, co se tady bude dít, to ti řeknu už za pár minut. No a my se pro tuto chvíli spolu podíváme taky na to, co nás dneska čeká venku, protože to bude po delší době snad trošičku příjemnější, trošičku nás snad čeká jako úleva, protože aktuálně by mělo být venku nějakých 18 až 20 stupňů Celsia. Odpoledne počítejte s tím, že teploty šplhají maximálně k 28, což je furt poměrně dost, ale na druhou stranu není to 30, myslím si, že bychom si mohli trošičku vydechnout. Každopádně užívejte si ráno, dokud to jde, dokud je venku ještě příjemně a vlastně se jako pořádně tak z rána nadechněte, protože musím říct, že to fakt jako je hodně příjemný.
1: Spin Radio.
2: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru z centru Prahy na alianas.cz.
3: Radio Spin vítá všechny spinnery z Benešova. Nově tu vysíláme na 985 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Radio Spin.
4: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
5: Dámy a pánové, After Work on Tour je

0: zdarma. Mediálním partnerem je Rádio Spin.
1: Rádio Spin jde s tebou. Rádio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že nás v DABu naladíte na většině míst v Česku? Nejvíce repu v republice můžete poslouchat nyní v DABu kdykoliv a kdekoliv. Rádio Spin jde s tebou. Rádio Spin. Československý under.

BN. Travisek, IDEA MC Gay a Hobson Clark spojili sily v novom singli Jsou hvězdy. Trojica prináša premyslené texty, svojský humor a originální zvuk, který doplňá nový videoklip. Novinka spája tak tři výrazné osobnosti české rapovej scény. Dnes večer nechýbaj na pražské Štvanici, na festivale Edict vystoupí Smack One, Hugo Tox, Izomandias, Robin Zoot, Sergej Barakuda, Nicktendo či Dollar Prince. Čaká ťa tak večer nabitý rapom a energickou festivalovou atmosférou. Od dneška až do nedele to v prachovských skalách pri Inoliciach bude hýriť športom. Xtra

0: letecké súťaže. Za mňa je to všetko. Maj krásny piatok, sobotu aj nedelu a be in s rádiom Spin.
1: 6 hodina 59 minut, to je přesný čas a ty nám posloucháš Radio Spin.
2: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.
3: Počuješ ten beat jako hrám eagle? Môžeš hodit všetko bokom, veš, daj si pivo. Alebo nie.

Páteček, máme tady páteček. Konečně taky 7. srpen dáváš Radio Spin s tebou i dál dom. No my spolu pokračujeme ve Spin ránu. Máme před sebou další 2 hodinky, tak co tady máme před sebou? Jestli tě nebaví prát prádlo, tak mám tady něco přesně pro tebe. A musím říct, že tohle by mohla být i věc pro mě, ale myslím si, že si na konci té zprávy řekne, že jsem tak jako trošičku prase. Ukážeme si taky, jak daleko může zajít černý humor a co tě za něj může případně čekat. No a taky pro tebe budu mít jednu extrémně nenáročnou činnost. Přece jenom je pátek, všichni jsme mega unavení z vedra, takže dneska po tobě nebudu chtít vůbec přemýšlet. Kromě našich klasických her, protože tady máme jeden na jednoho, kde můžeš i dneska vyhrát tričko Rádia Spin, a to samozřejmě nebude zadarmo, no a zadarmo nebude ani vítězství v pravdě nebo lži. Každopádně, jestli chceš dneska jako nějaký čilíček a chceš hnedka takhle zpátka party, tak rozhodně budeš mít tu party, protože už v 8.20 dorazí taky DJ Devcom a rozjede tady svůj nový set a já jsem mega zvědavý na to, co se pro nás dneska připraví. Tak stay tuned, tady Rádio Spin a dom.

0: 7 hodin a 10 minut, ty nám posloucháš Radio Spin s tebou, dál taky domno a my se společně jdeme podívat na první, nebo kecám na první, na další dnešní zprávy. Sliboval jsem ti, že ti řeknu fígl, pokud ti nebaví prát prádlo, což v tomhletom vedru podle tebe nejspíš asi ani úplně nejde jinak. Tak já ti říkám, že už to jde, protože jedna firma, jmenuje se Herakleon, vyrobila tričko, který stačí hodit do pračky jednou za měsíc. Hele, jako upřímně, nevím úplně do detailu, jak to funguje, ale když to řeknu hodně zjednodušeně, tak to tričko prostě reaguje s potem a taky s bakteriemi z něj, což v tomhletom vedru se samozřejmě hodí, že jo, zvlášť třeba do pražského MHDčka. Takže pokud nechceš vlastně jako v MHDčku a vlastně jako kdekoliv v tomhle vedru smrdět, tak tohleto tričko bude něco přesně pro tebe. No a jak si udělat srandu a být z toho zatčenej? Jednoduše, seženeš si kostým smrtky, vezmeš s sebou kosu, stoupneš si na střechu nemocnice a prostě čekáš. No a jak dlouho to čekání trvá, než tě seberu a odvezou, podle toho článku, který jsem četl, tak zhruba tak 50 minut. No a potom už ti stačí si jenom stoupnout k soudu, omluvit se, dostaneš pokutu a veškerá sranda skončila, ale svýho cíle evidentně dosáhneš.
1: Prázdninový Spin ráno. Každý všední den od 6 do 9. Na rádiu Spin.

Celý týden bylo absolutně nechutný vedro. Bylo vedro jako prase, jak ve dne, tak v noci. No a co si budem? Všichni jsme unavený, všichni jsme protivní, všichni jsme nevychrápaný. No tak jsem si říkal, že dnešní téma by mohlo být úplně easy, bez nějakého velkého přemýšlení. No a bude to jenom o tom, že se koukneš doprava. Koukneš se doprava a dáš mi vidět, co tam vlastně vidíš. To si myslím, že by šlo, ne? Co je jednodušší, nebo co jednoduššího bys chtěl takhle v páté řešit, než to, co máš po pravý ruce. Hele, třeba tam bude něco zajímavého. Třeba tam někdo bude mít kufr plný peněz. Někdo třeba zadek svý na jí holky. No a nebo prostě jenom bordel. Uvidíme, co sem začne chodit, takže otvíráme diskuzi, jak by řekl hradní pán. No a dej mi vidět, co máš po svý pravý ruce. 210 32 30 30 mobilní aplikace Rádia Spin. Jsem zvědavej, co vedle sebe máte.

0: Absolutně nenáročný téma. Dneska ráno na rádiu Spin máme 7 hodin a 18 minut. No a pár minut zpátky jsem se tě ptal na to, co máš po svojí pravý ruce. Tak jak by to zhruba mělo vypadat? Tak to ti ukáže. To ti ukáže Michal.
1: Po pravý ruce mám teďkon vlhčený ubrousky. Kvůli tomu, že tady jdu někde zastavit a chytlo mě akutní průjem, takže někde vyběhnu za chodidla.
0: No a mě zajímalo ještě k tomuhle tomu, kde to teda Michala potkalo. Tak kde můžete vidět teďka Michala vykonávat svoji potřebu, to vám řekne teďka.
1: Já nevím, jestli můžu vůbec říct.
0: A tak řekni to.
1: V centru Prahy.
0: Takže v centru Prahy si dávejte pozor, když se k nám Michala zatrupte, že o něj víte. Každopádně, co máte vy po svý pravý ruce, to mi dávejte vědět, buď to na 210 32 30 30 nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin.

0: Na Rádio Spin dneska ráno řešíme naprosto jednoduchý téma, takový jako odpočinkový, chillovací, a stačí jenom jedna jediná věc, co pro to můžete udělat. Stačí, abyste se podívali do svojí pravice, nebo respektive po svý pravici. No a napsali mi, nebo respektive ne napsali, ale dali mi vědět, co tam je. Takže mi to cinknete na 210 32 30 30 nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin. Stejně to, jako do naší mobilní aplikace Rádia Spin poslal taky Ivošák.
1: Ahoj, jdeme. Tak já jsem ve fitku a vedle mě stojí slečna, snaží se dělat něco s postavou stejně tak jako já, ale jestli se jí to daří, uvidíme v budoucnu. Tak se měj, čau čau.
0: Ivošáku, hele, já ti závidím, že jsi takhle hnedka ráno ve fitku, že prostě jako nabereš tu energii, co si budem povídat, ono to mnohdy jako hodně pomůže, takže jako dal bych si to taky. Nicméně přišla mi taky jedna fotka, konkrétně fotka teda od Jirky. No a Jirka, to má vlastně jako naprosto jednoduchý. Ten jede někde mezi barákama, kde mi vyfotil kešplný špendlíků. Tak si zastav a dej si. Rychlá doprava na Rádiu Spin, jdeme se podívat taky na to, jak to aktuálně vypadá na českých silnicích. Co se regionů týče, tak tady nevidím žádný velký špatný, takže tam dojedeš pravděpodobně úplně na čas. Co se týče pro tuhle tu chvíli dálnic, tak tady si trošičku zaškobrtneš na D11, a to po směru na Hradec, konkrétně u Sacký kvůli práci na silnici, takže tam určitě pozor. Jinak dálnice aktuálně nevypadají úplně hrozně. No a co se Prahy, nebo co se v Praze pro tuhle tu chvíli děje, tak tady počítej s velkým zdržením, nebo spíš asi teda jako s velkým zdržením, protože Barandák hlásí jeden crash, takže tam počítej s nějakou tou minutkou navíc. Stejně tak s nějakou tou minutkou navíc počítej taky v tunelu Mrázovka, respektive na jeho výjezdu a na Andělu. Jinak zbytek Prahy nevypadá vůbec blbě. Kdyby cokoliv, tak dávej vědět.
2: Automotospin, tvoje

0: 7 hodin 29 minut, ty dál posloucháš Radio Spin s tebou je dál Dom, no a my se posouváme dál ve dnešním Spin ránu, nebo respektive do další půl hodinky, ve který nás krom dnešního tématu čeká taky hra jeden na jednoho o tričko Radio Spin, takže si na to určitě počkej. Každopádně, ještě předtím, než se k ní dostaneme, tak se právě jdeme podívat na to, co máte po svý pravý ruce, protože to je dnešní téma. Musím říct, že jsem byl chvilinku nervózní z Vítka, který poslal voiceovku do mobilní apky Radio Spin, protože ten tam zandal něco, co jsem úplně nečekal, že tady padne, ale na druhou stranu všechno se to na konci tak jako hezky rozuzlí.
1: Čau spinneři, helete, já mám momentálně po své pravý ruce tohle malýho kluka.
2: Ahoj.
0: Trošku jsem se bál, hele, Vítku, co tam prostě jako ve finále bude, každopádně všechno je v tuhle tu chvíli v pořádku, každopádně ty nám posílej, co máš po svý pravý ruce. Kdybych měl sdělit já, co tady mám, tak já mám tady prosklenou zeď, za kterou je chudba, nebo respektive teda jako hlavní chudba do našeho mediálního baráku, takže tam chodí úplně každý. No a úplně každý tady na mě samozřejmě čumí, tady kecám, že jo, do rádia. Takže tohle to je třeba po mojí pravý ruce. Každopádně, co tam máš, ty mi dávej vidět, buď to na 210 32 30 30 nebo do naší mobilní aplikace Radio Spin.

0: Hezky dobrý ráno všemu rádia Spin, máme 7 hodin a taky 34 minut. K tomu s tebou je dál dom. No a my si dáme dát takovej rychlej rekap dnešního tématu, protože dneska se vás ptám na to, co máte po svojí pravý ruce. Tak vykopnu to dneska ráno, Michal.
1: Po pravý ruce mám teďkon vlhčený ubrousky, kvůli tomu, že tady jdu někde zastavit a chci to mě akutní průjem, takže někde vyběhnu za chodidla.
0: To se samozřejmě může stát, každopádně docela takový pokochání raní měl tady třeba taky Vošák.
2: Ahoj, dobré. Tak já jsem ve fitku a vedle mě stojí slečna, snaží se dělat něco s postavou stejně tak jako já, ale jestli se jí to daří, uvidíme v budoucnu. Tak se měj, čau čau.
0: Já už bych měl se sebou taky začít něco dělat, protože přes to léto jsem vyžraný ze všech grilovaček jako prase. Každopádně trošičku šok mi v mobilní apce Rádia Spin dneska ráno udělal Vídek.
3: Čau spinneři. Helete, já mám momentálně po svojí pravý ruce
4: tohle malýho kluka.
5: Ahoj.
0: Trošku jsem čekal, co tam vybavne, ale to jsme si říkali pár minut zpátky. Každopádně další voiceovku tady mám dneska ráno od Romana.
6: Krásné ráno, dome spinneři, tady Roman. Takhle kouknu po pravý straně a teďka jdu do práce, jsem u Bulhara, takže vidím na magistrále zácpu jako prase, ale před chvilkou po pravý ruce jsem měl nádheru, protože jsem doprovázal 17-letou dceru na brigádu do práce, tak jsme si pokecali, bylo to super. Tady doufám, že máte podobně nádherný chvíle. Mějte se všichni nepáječně a hezký dny, čau.
0: To je ale moc hezký, Romane. Na druhou stranu tohle je fakt jako hodně hezký, ale jsem rád, že si užíváš ráno. Každopádně, co máte po svý pravý ruce, vy to dávejte vidět dál. Buď to na 210 32 30 30 nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin. Za chvilinku v tom budeme pokračovat.

0: na jednoho. Ve Spin ránu na Rádiu Spin.
1: Stejně tak jako celý týden tady na Rádiu Spin budeš moc i dneska vyhrát naše krásný, jednoduchý, slušivý tričko. Hele tričko, docela dost se ptáte na to, jakou má barvu, jak to tričko vypadá. Hele, tak já ti můžu prozradit, že to tričko je černý a na prsou má logo Rádia Spin. Víc si myslím, že není potřeba k tomu tričku říkat, hele, vzhledem tomu, že je černý, tak se ti hodí prostě jako na jakoukoliv postavu, protože černá zeštíhluje. To je takovej docela dobrý bonus číslo jedna, docela dobrý bonus číslo dva je, že prostě jako ti ho budou všichni závidět, protože to tričko je fakt jako hezký, slušivý. Každopádně, jestli se o něj chceš zahrát, tak máš dneska poslední možnost, protože už tady žádný další trička příští týden nebudou, takže 210, 32, 30, 30 potřebuji teďka dva z vás, který se o tohleto tričko Rádia Spin poperou už za 2,5 minutky.

0: na jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: 7 hodin a 42 minut, k tomu ty dál posloucháš Radio Spin, s tebou je dál taky Domno a my se společně jdeme přesunout do hry Jeden na jednoho, ve který se dneska na drátě číslo jedna utká Kuba. Kubo, dobrý ráno.
2: Dobrý ráno.
1: Tak, jaký máš páteček, jaký jsou plány na víkend vůbec?
2: Jo, na víkend jdem na chatu, takže pořádně si odpočinout a nějaký pivínko a grilování určitě bude.
1: To je hezký, ty vole. Pozveš mě?
2: Jo, hele, ještě místo jedno je, takže klidně můžeš
1: přijet. Já bych potřeboval aspoň dvě místa a psa, ty vole. To asi nefitnem. Nevadí, hele, tak třeba příště. Každopádně na dráti číslo 2 se s tebou popere o tričko Rádia Spin Michal. Michale, dobrý ráno.
3: Dobré ráno.
1: Tak Michale, do třetice všeho dobrýho. Věříš si, že prostě dneska už to tričko urveš?
3: Dneska tomu věřím.
1: Dneska tomu věřím. Musíš tomu věřit, ale moc ti asi neudělám radost tématem, protože ještě pořád pokračujeme v autech. Ale na druhou stranu, hele, do třetice všeho dobrýho, budu ti držet palce, že to prostě jako zvládneš nějakým způsobem. Nic proti Kubovi, ale Michal fakt jako bojuje půlku týdne, takže doufám, že už se mu to konečně povede. Každopádně připomínám pravidla a sice to, že abyste se přihlásili, nebo respektive abyste mohli odpovědět a nahráli od sobě a ne na druhou stranu, musíte nejdřív křičet svoje jméno. Je to jasný?
2: Jasný.
1: Výborně, jasný. Tak jdeme na otázku číslo 1. Kde na autě najdeš cedulku na to, nakolik máš mít nafouklý pneumatiky?
3: Michale. Na vnitřní dveří u řidiče. Nebo na víčku nádrže.
1: To jsem přesně chtěl slyšet a to je správná odpověď, Michale. Takže bod číslo 1. Tuvo, Michale, ty jsi se rozhodl, že to fakt jako dneska urveš. Tak pojďme na otázku číslo 2.
3: Dneska mám důvod, dneska tam není žena.
1: To je pravda, s těma holkama ti to moc nešlo. Otázka číslo 2. Jak se jmenuje systém, který ti při zastavení automaticky vypne motor?
3: Michal.
2: Kuba.
1: Michale.
3: Start, stop.
1: Start, stop. Jsi si jistý, že to je start, stop? Že se to nemenuje jako trošku jinak?
3: Start.
1: Dobře, takže start stop je správně. Hezky, pěkně. Tak otázka číslo 3. Řekni mi aspoň 3 věci z povinný výbavy v autě.
3: Kuba.
2: Hele, tak výstražnej trojúhelník, lékárnička a hasičák možná.
1: Hasičák může být, ale není to úplně povinný. Zkus něco třeba, co ti pomůže, aby si bylo dobře vidět.
2: Vesta reflexní
1: je správně, samozřejmě. No tak jo, Kubo, hele, s ostudou to úplně není, ale bojoval si statečně. Každopádně, Michale, velký potles.
3: Díky.
1: Gratuluju ti, hele, skoro celotýdenní námaha se ti konečně vyplatila, takže tričko je tvoje. Každopádně, Kubo, ty nezoufej, věřím tomu, že si tady o něj budeš moc někdy zahrát určitě znova. Tak jo,
2: gratuluju.
1: Taky gratuluju, Michale, no a slyšíme se zase někdy. Díky za hru, čus.
3: Díky, čau.
2: Čau.

0: Ještě jednou ti přeju hezký dobrý ráno všem u Rádia Spin. Máme 7 hodin a taky 53 minut. Pátek, 7. srpen, svátek slaví Lada, tak ještě jednou přejeme všechno nejlepší. No a co musím říct je, tak ještě jsme tady neměli někoho, kdo fakt jako pátek ráno prožívá hodně dobře, protože já jsem se vás dneska ptal na to, co máte po svojí pravý ruce. No a myslím si, že to úplně nejlepší věc tady z celého éteru Spinu má prostě po pravý ruce Luigi.
1: Ahoj, zdravím Spin. Já mám po pravý ruce řízeček pěkně na snídaní. To je bomba.
0: Ty vole, řízeček takhle prostě jako v pátek ve 7:45 ráno. To si myslím, že prostě jako nemá konkurenci. Takže Luigi, já ti přeju dobrou chuť. Kdyby ti náhodou zbylo, tak pošli prostě sem do studia Rádia Spin. No a my se jdeme podívat taky na to, co nás čeká ještě v tuto chvíli, nebo respektive dneska a venku. Aktuálně by mělo být nějakých 20 stupňů Celsia, takže relativně ještě pohodička. Během dne to stoupne zhruba tak nějakým 28 Celsia a to průměrně po celé České republice. Takže počítej s tím, že dneska teploty úplně nedosáhnou 30, ale jak tam bude, jestli bude dechatelno nebo nebude dechatelno, to se zatím nedozvíme. Takže uvidíme odpoledne. Každopádně určitě užívej pátek a užívej víkend a my spolu pokračujeme ve Spin ránu.

0: 7 hodin 58 minut. To je přesně čas, a ty nám posloucháš Radio Spin.
1: Radio Spin. Nejvíc repu v republice.

0: 8 hodin bezmála taky 6 minut k tomu, ty posloucháš Radio Spin s tebou Ideál Dom, no a já mám pro tebe jedno důležité info. Příští týden do kina vstupuje film Bojovník. Bojovník proto, protože je to právě film, který ti ukazuje vlastně prostředí jednak boxerského, ale druhá taky MMA prostředí, což si myslím, že by vlastně jako pro fanoušky těchto těch tvrdých sportů mohlo být super. Každopádně, k tomuhle tomu filmu vytvořila soundtrack Pam Rabbit a taky Separ. Ten soundtrack se jmenuje Kletby, no a Pam Rabbit ti o něm teďka něco řekne a já jsem mega zvědavý na to, jak ten track zní, protože ten si pustíme hnedka potom.
1: Z Rádia Spin tě zdraví Roman Jakub a přináší jeden letní filmový tip. Do kin se blíží film Bojovník. Premiéra proběhne už příští týden ve čtvrtek. Pokud máš rád oktagon a bojový sporty, bude to přesně to, na co budeš chtít vyrazit. Film je doprovázen trackem Kletby, o který se postarala česká zpěvačka Pam Rabbit a slovenský rapper Separ. Na drátě Pam Rabbit, ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
1: Jak vlastně vůbec vznikla spolupráce na songu pro film Bojovník?
2: Lukáš Chromek, což je producent, který s náma dělal tu písničku, tak my jsme nějakou dobu kamarádi a on jako ví, že mám hrozně ráda filmy a že jako je taková moje vášeň dělat do filmu hudbu, tak mi právě poslal tady ten film, ať se na to jako podívám. A já jsem se toho hned chytla, protože mě úplně miluju tady to téma, mi to přišlo prostě jako česká verze Rockyho Balboa a hrozně bavilo to provedení a všechno a říkám to, prostě potřebuji být součástí. Mm-hmm. A pak jsem vlastně zjistila, že na tom tracku, jakoby, že vlastně se dohodli se Separem, což bylo naprosto úžasný, protože Separ je prostě, že jo, už jakoby chodící legenda teďka mi přijde.
1: Bylo to tvoje první kolabo, tebe a Separa, nebo už jste se někde potkali jinde?
2: Ne, bylo to moje první kolabo.
1: A jaký to bylo?
2: My jsme to nahrávali zvlášť, mm-hmm. protože on jak je prostě ze Slovenska, já jsem z Prahy, tak a bylo to docela celý dělaný narychlo, jako ten track, že to fakt vzniklo během jako měsíce. My jsme to vlastně s Lukášem napsali, poslali jsme to Separovi, aby tam nahrál svoji sloku. Mm-hmm. Takže spíš to bylo takový hodně dopisování a volání, než jako, že bychom to dělali spolu v jedné místnosti.
1: Jasně. Jak vznikal text, jak vznikal beat?
2: My jsme začali s něčím trošku víc rokovějším a mně potom přišlo, že tím, že to je jako film o MMA a celkově prostě o fighterech a o těch struggles, co třeba mají fighteři a co k tomu patří všechno, tak já jak jsem, mám jako celou rodinu mám z Arménie, takže máme jako Kavkaz, tak mně přišlo, že ten fighterský svět, tak tam prostě vidím ty kavkazský kluky. A nemám to úplně spojený s Čechama, abych řekla pravdu, ale to je tím, jakoby, jak jsem vyrůstala. Že prostě u nás taky všichni strejdové a tak byli fajteři a tohle. Tak jsem chtěla právě něco, co bude mít kavkazskou náladu maličko. To znamená, že ta stupnice, aby byla trošku víc orientální, aby to nebylo úplně klasicky jako dur nebo mol. Takže tam jsme začali. A pak už jsme vlastně se bavili s režisérem, kdy on chtěl nějak přes ten text zdůraznit ten vztah té dcery s tím otcem. Nebudu úplně spoilovat, co tím myslím, ale chtěl to prostě zdůraznit skrz tu písničku. Takže já tam si myslím tak nějak představuju tu dceru a Separ představuje toho otce.
1: OK, dobře. Poslední otázka. Před náma je v premiéře Féteru Rádia Spin single Kletby, tak zkus nám ho právě teďka uvíst.
2: Tak jo, právě si poslechnete track Kletby, který jsem dělala s producentem Lukášem Chromkem a na feedu je úžasný Separ. Je to píseň, myslím si, že do fitka a na to, abyste se nějakým způsobem nahodili, abyste se cítili silný, ale zároveň, abyste si dávali bacha na to, aby občas ten cíl vám nezamazal věci kolem, které jsou taky důležitý, jako rodina a tak dále.
1: Film Bojovník jde do kin příští týden a právě teď v premiéře Féteru Rádia Spin single Kletby představila Pam Rabbit. Krásný leto všem, přeje od majku Rádia Spin Roman Jakub.
2: Já děkuju.

0: Radio Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: To je tak, když si prostě řekneš, že si chceš zahrát pravdu nebo lež. Teďka ty pustíš písničku a zapomeneš odblokovat telefon. Takže samozřejmě tady teďka nikoho nemám. Takže kdo si chcete zahrát pravdu nebo lež, máte jedinečnou možnost synknout na 210 32 30 30 a zahrát si se mnou pravdu nebo lež. Dneska vám můžu zatím, ještě než začneme, prozradit dnešní téma, protože pokud se nepletu, tak pátek je, nebo respektive takhle, pátek 7. srpna je Mezinárodní den piva, to znamená, že tématem nemůže být nic jiného než právě pivko. Takže jdeme se podívat, kdo je na drátě. Kdo tam? Dobrý ráno.
2: Čau, tady Petr. To jsem zavolal správně.
1: No tak to si myslím, že si zavolal správně. Takže Peťas, já si myslím, že můžeme jít rovnou na to. Takže otázka číslo 1. Pěna na pivku zpomaluje zvětrávání.
2: Zpomaluje zvětrávání?
1: Ti pivo nezvětrá.
2: No, když je pivo bez pěny, tak je to větrák. Já si myslím, že jo.
1: Jo, takže označujeme pravdičku.
2: Ano.
1: No a je to přesně tak, Peťa, je to taková ochranná vrstva proti zvětrání. Tak, otázka číslo 2. Česko je se zhruba s vypitejma 130 litrama piva ročně na osobu druhou pivní velmocí na světě hnedka po Německu.
2: Ne, my jsme první, takže to je lež.
1: Jsme první, tak dobře, označujeme lež. A Peťas, se 130 litrama piva ročně na osobu jsme opravdu první. Hezky pěkně. Tak, poslední otázka. Nejlepší lék na kocovinu je prošťovák.
2: No jak pro koho, no, ale asi jo, asi míchaný vajíčka a k tomu pivko. Takže, pravda. Tyle,
1: máš takhle náladu si prostě jako při kocovině ještě nalivě prošťováka, jo?
2: No, aby tě to spružilo,
1: tyva, ale potom tyva, to zase opadne, nevím, ale tak uvidíme. A tady je to lež, Peťas.
2: Ale hele. Tak to mají nějak špatně, to mají nějak špatně.
1: No nevím, ale tak jako vývar, česnečka, elektrolyty, ale to funguje podle mě jako o něco líp.
2: Ale jo, ale to pivko si tam k tomu dáš, to je
1: jasný. No tak jo, Peťas, ale dva bodíky, výhra pro tebe, já ti gratuluju. No a zahrajeme si zase třeba příště. Měj se krásně, Peťas,
2: čus. Měj se doma, čau.

0: 8 hodin 22 minut, ty nám posloucháš Radio Spin s tebou dál. Dom, dneska máme páteček. V páteček nás čeká 28 stupňů maximálně, takže si trošičku, doufám, vydechneme od těch úmorných veder. Každopádně, já už tady ve studiu nejsem sám, jak už můžeš předpokládat, se mnou už ve studiu taky DJ Detko,
1: man! What's up? Jsem zase zpátky.
0: I'm back, bitches. I'm back. Hele, Viktore, ty jsi byl minulý týden na Lety Trnulu. Jaký yes. To tam bylo?
1: šílená kalva. Hej, doporučuji všem, který třeba na to jenom tak koukali, jako z dálky říkali si, že by mohli jet, tak určitě jeďte. Doporučuji všema deseti.
0: Ale až příští rok ne asi.
1: Až příští rok, anebo v lednu bude zimní.
0: Ale fakt, to je i zimní Lety Trnulu.
1: Jo, ale to je takový spíš na hotelu a je to v Holešovicích, taky to jak hraje Sparta hokej. Ale letní naprostá paráda. Teďka je to nově u jezera, druhý rok, jakože úplně skvělý.
0: Ale já jsem si říkal, teda právě se narazil na ten zimní, teda jsem si úplně říkal, jakože hele, teda, jakože když jsi na Lety Trnulu nebo obecně teda na nějakém festiáku v zimě, jestli tam jako právě chrápeš v nějakém hotelu, nebo jestli se prostě hecneš a chrápeš tam i ve stanu.
1: Ne, tam se spí na hotelu, nevím, kam jsi tam zapíchl ty kolíky
0: do stanu. Právě, no to je pravda, jako a tak to zaklepeš, ne, do toho ledu, ty vole.
1: Možná ve Stromovce jako by se dalo, ale ne. Ale ne.
0: Ale bylo by to hustý. Každopádně, nabral jsi na Lety Trnulu nějakou inspiraci na dnešní set?
1: Hej, vždycky. Tohle byl můj čtvrtý Lety Trnul a já vždycky, když odtamtud jdu, tak pak mám úplně plnou hlavu prostě nových kombinací, nových songů, který bych mohl zahrát. A jo, takže vždycky z Lety Trnulu odcházím úplně jak vyměněnej, nebo jak to říct, prostě obohacenej.
0: Jak nový, obohacenej, ano. No tak jo, tak já jsem zvědavý, co jsi si pro nás dneska připravil. Těšit se na to můžete už za chvilinku, my si dáme krátkou dopravu a break a hnedka to rozjedeme. Richard doprava na rádiu Spin, jdeme se podívat na to, jak to aktuálně vypadá na silnicích. Region je pro tuhletu chvíli jezdí úplně na pohodičku, žádný fuck up tam v tuhletu chvíli na Google mapách nevidím. Co se dálnic týče v tuhle chvíli, tak D1 poskakuje na příjezdu do Brna, D7 na příjezdu do Prahy a D8 taky na příjezdu do Prahy. Co se Prahy týče pro tuhletu chvíli, tak si postojíš určitě na pražském okruhu mezi Chrášťanama a Barandovem. No a crash v tuhletu chvíli hlásí ulice Dobříská, takže tam určitě dávej pozor. Jinak Praha aktuálně nevypadá úplně špatně, lehký zdržení hlásí taky magistrála anebo Holešovičky. Každopádně, kdyby cokoliv, tak dávej vědět. Automotospin, tvoje

0: Spinom live set na rádiu Spin.
1: A ještě jednou ti přejeme hezký dobrý ráno. U rádia Spin máme 8 hodin a taky 54 minut. Tomu Viktor právě dohrál svůj dnešní set. Viktore, jak tě dnešní set bavil?
2: Hej, to je spíš otázka na vás dva.
1: Ne, já to chci slyšet z pohledu DJ.
2: Jo, mě to bavilo, že jo, samozřejmě, že mě to bavilo.
1: No tak samozřejmě ti to bavilo, a jak to bavilo, Viki, dobrý ráno.
3: Dobré, krásné ráno, no mě to bavilo moc.
1: Ej,
3: já to mám já fakt nedělím. Ráda prostě. A to byl zase takový jungle, ne, jednu chvíli.
2: Ten poslední track, on to není, byl to breakbeat, jakoby, ten poslední track, a zbytek byl dubstep, takový, jakoby, abych vás takhle
3: edukoval.
1: Měl to takový 2012 vibes, tyva, jako dubstepový. No,
2: hej, to si bylo. trefil docela přesně.
1: No, tak hezky. Vím, když jsme poslouchali dubstep, že jo. Každopádně my se jdeme samozřejmě podívat taky na to, jak to bavilo vás, že jo, tak jdeme za Ludžim.
4: Hej, zdravím Radio Spin a všechny spinery. DJ Dovku, mikro.
1: Ale jako bez Luigiho by to prostě jako nebyl pátek, tyvo, jakože já si myslím, že Luigi je prostě rozhodně tvůj skalní fanoušek, jako ten
2: určitě, určitě.
1: Mimo nás teda,
2: samozřejmě.
1: Luigi, my ti děkujeme za reakci a budeme se těšit určitě zase příští týden, no a kdybyste chtěli vidět nebo dávat další reakce na dnešní set, tak určitě ještě pořád můžete. Každopádně my se jdeme od dnešního perfektního setu. Vlastně jako, chtěl jsem říct bohužel, ale asi jako ne bohužel, ale jako
3: tak prostě je to, prostě, je to tady, je to nevyhnutelný,
1: ne, ty vole, jako,
3: prostě jsem už přišla, takže teď už to nějak budeme se tady skoulet.
1: Bohužel prostě party skončila, ale začíná nová party, protože tady bude spousta písniček na přání,
3: tak,
1: který ti bude hrát
3: party Vicky. Pokračuje.
1: Přesně tak, party pokračuje. A Vicky, co se bude dít dneska v komunikátoru?
3: Hele, dneska se podíváme na nový žebříček nejvýdělečnějších sportovců, protože Forbes zveřejnil právě ten seznam, tak jsem zvědavá, jestli si třeba posluchači zvládnou tipnout, jaký sport je ten nejvýdělečnější.
1: To je tohle?
3: Jo. Ano, ty jsi to řešil.
1: Ne, neřešil.
3: Dobrý, já jsem si říkala.
1: Já sportu moc nerozumím, takže já se mu snažím docela jako dost vyhejbat.
3: A, ok. No, tak já tomu samozřejmě rozumím, prostě jsou tam hezcí muži, kteří pobíhají po zajímavých hřištích a dělají zajímavé věci a...
1: Kdybyste Vicky viděli, tyve, jak ještě udělala takový to klasický holčičí, jak se ještě cvrnkla do těch vlasů, ne? Prostě, tyve, jakože hezký kluk, jak si cvrnkla.
3: Takhle tomu já rozumím.
1: Klasika. No tak jo, takže kdybyste chtěli vidět vlastně jako kterým sportem můžete svým dětem udělat tu nejlepší možnou budoucnost, tak vám Vicky dneska ráno, nebo respektive dopoledne
3: určitě hezky.
1: Poradí. No tak jako samozřejmě,
3: každý
1: rodič by chtěl mít dítě miliardáře.
3: Jo, já teď právě myslela spíš na to, jako ženy, poslouchejte, v jakým rajonu máte lovit, jako.
1: Jo, takhle.
3: A ty myslíš na ty děti, a to je hezký.
1: No, tak jako samozřejmě myslím jenom na to, až můj brácha prostě jako z Vyšehradu postoupí třeba do Sparty a bude kopat prostě jako za velký tým, tak mi postaví barák, jako to je.
3: Ale
1: jistota.
3: To není ten nejvýdělečnější sport.
1: No tak jo, takže který to je, tak to vám řekne Vicky za chvilku každopádně. My se jdeme podívat ještě na to, co vás dneska čeká venku. Aktuálně by mělo být nějakých 20 stupňů Celsia, pokud se nepletu. Vicky říkala, že je tam docela vedro, tak Norové zatím říkají, že úplně není. Každopádně odpoledne počítejte s tím, že by teploty měly být maximálně na nějakých 27-28 stupních Celsia. A Vicky začíná. Užívejte komunikátor a potom taky Spinek s Tarsírkou. No a já se na vás těším zase příští týden od pondělí do pátku tady na Rádio Spin. Mějte se krásně, čus. Spin Radio.
5: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na alianas.cz.
6: Dámy a pánové, Afterwork Contour je koncept pražského.

0: BN. Travisek, Idea MC Gay a Hobson Clark spojili sily v novom singli Jsou hvězdy. Trojica prináša premyslené texty, svojský humor a originální zvuk, který doplňá nový videoklip. Novinka spája tak tři výrazné osobnosti české rapové scény. Dnes večer nechybaj na pražské Štvanici, na festivale Edict vystoupí Smack One, Hugo Tox, Izomandias, Robin Zoot, Sergej Barakuda, Nick Tendo či Dollar Prince. Čaká ťa tak večer nabitý rapom a energickou festivalovou atmosférou. Od dneška až do nedele to v Prachovských skalách pri Inoliciach bude hýriť športom. Xteraček bude hostiť preteky Európskeho pohára v terénom triatlone, kde sa predstavia špičkoví športovci z celej Európy. Okrem elitných pretekov sú pripravené aj hobby kategórie a detské súťaže. Za mňa je to všetko. Maj krásny piatok, sobotu aj nedelu a be in s rádiom Spin.
1: 9 hodin a 2 minuty. Posloucháš komunikátor s Vicky.

Radio Spin, krásný dobrý ráno, ještě jednou od Majku tě zdraví Vicky, už máme pátek, 7. srpna pěkně, svátek má Lada, takže všechno nejkrásnější, samozřejmě užívej dnešní den. No a co dneska spolu probereme, prosím tě, dneska to bude ale nabitý, protože Prima plánuje na podzim fakt úplně skvělý program, takže tě provedu tím, co by si měl rozhodně poznačit do kalendáře, co tě nesmí minout z jejich

vůbec nic. Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin. Il y en a plusieurs loyers.

0: Rádiu Spin.
1: Vicky tady s tebou, samozřejmě, že tracky podle tebe. No a já už tady mám prvního spinera, který se mi dovolal před chviličkou. Je to Michal a dokonce jsme ještě probrali, věřte, nevěřte, tady DJskej set. Tak co, jaký bylo ráno?
2: Ale ráno bylo super, když hrál DJ Deskon, tak jsem přijel na křižovatku, vedle mě přijel další frajer a koukám, jak si pokyvuje do hudby nějaký, ne, otevřený okna měl, tak jsem stumil moje rádio, no a hrál mu tam taky DJ Deskon, tak jsme se na to podívali, otevřeli jsme okna do kořánu a celá křižovatka na nás koukala.
1: A celá křižovatka kývala do rytmu DJ Deskona.
2: Přesně tak.
1: To je skvělý, Michal.
2: Takže hodně lidí tam bylo.
1: Hezky, hezky. Víš, tak to je super, takhle jak jako rádio dokáže spojit tě
2: no,
1: i na křižovatce.
2: No jasně, no. Ale i tam minutka, co jsme tam stáli, tak byla super.
1: Tak to je skvělý. Ty byla, byste měli úplný koncert, vy jste dělali kotel, Michale.
2: Ano, ano. A on měl taky jako dobrý, jako měl Škodovku, což má dobrý ozvučení, takže tam fakt jako bylo asi hodně slyšet ze dvou aut najednou.
1: Ty byla, byste nám udělali takový jako repráky. Takže na no, jaký jasně, křižovatce no. Se tady dělá party?
2: Na Václaváku, nad koněm.
1: Nad koněm. Takže nad koněm na Václaváku, díky Michale, že si dával vědět. Jsem ráda, prostě je vidět, že lidi se poznají ti dobří právě podle toho, že mají skvělý hudební vkus, poslouchají Radio Spin. Takže díky Michale, a teď prosím tě, co to bude za songu? Dávej vědět. Tak jo, hele, je to tvoje, můžeš.
2: Ahoj Vicky, tak já bych poprosil zahrát jenom dneska pro tebe a bylo by to něco od Gleba. A výběr nechám zcela na tobě, protože to je jenom pro tebe. Ať máš taky super pátek.
1: Díky moc, Michale. Tak na ten super pátek sem samozřejmě dávám teď Gleba a Breeze s Nataliou Hulejovou. Prostě ty vokály jsou skvělý. Tak užívej krásný pátek a jdeme na to. Radio Spin. Yo.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, rovnou mířím do regionu. Tady máme nehodu v Brně, a to v ulici Jihlavská. Bacha na to, má to být až 250 metrů. Jinak teď už jsem na dálnici, tady máme nehodu na D10 na 33. kilometru ve směru na Turnov. Je to tady v sobě auta na konci připojovacího pruhu a v odstavném pruhu. Policajti už jsou na místě a je to označený šipkou od silničářů, takže až uvidíš šipku, tak víš, že se máš vyhnout. Je to v okolí Brodců. A teď už jsem v samotné Praze, tady máme nehodu na Povltavský, na Praze 8, no a potom taky v ulici Branická. Crash je taky na jižní spojce ve Štěrboholech a taky na pražském městském okruhu na 28. kilometru ve směru na Ruzyni a D7. No a tohle to je zatím ode mě z dopravy vše. Pokud ty máš nějaký info, tak prosím tě neváhej a zavolej 210 32 30 30 a nebo pošli hlasovku. Díky za to a hlavně opatrně.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Pusám něco jinýho, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.
4: Money after take off the door, pull up in the thing, go straight for the hole in the floor with the toddlers. Don't know what you thought, by the end of the night you be picking up your jaw. Plants, not 10 or 20, run up in a crop gaff with eggs Benny.

0: aplikace.
1: Vicky tady s tebou, samozřejmě, že tracky podle tebe. No a já už tady mám teď vzkaz od Davida. Tak Davide, co to bude a pro koho?
2: No Vicky, tady David, prosím tě, zahraj mi tam písničku od Eminema Not Afraid. Bude to jenom pro tátu, protože ten má tuhle tu písničku strašně rád. Díky, čau a užívej den. Čau.
1: Čau, čau, čau. Díky, Davide, že jsi se ozval. Samozřejmě, že Eminema tady mám. Posílám to taky tobě, tvýmu tátovi. Musím říct prostě zase, jak jinak, skvělej výběr od tebe. Tak jdeme na to. Radio Spin.
3: It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place if you're trying to get out.

0: Ladíš Radio Spin, Vicky tady s tebou u Majku. Samozřejmě i v příští hoďce hraju podle tebe, takže rozhodně neváhej, mám tady místo právě pro tvůj song, takže zavolej na číslo 210 32 30 30 a nebo mi pošli hlasovku. Čekuju to, hraju podle tebe, tak pojďme si to tady udělat hezký ten pátek. No a co probereme? V příští hoďce se mrkneme na novinku, která vyšla právě dneska. Mladý jméno scény nám všem ukáže, protože vyšlo EPčko rapera, který to fakt umí rozjet, Parental Advisory Needed. Tak kdo teda navařil, co je ten hlavní chod a jak to chutná? No tak to ti povím už za tři tracky. Teď si dáme počasí. Koukáme na to, jak máme venku. Zatím je to ještě docela příjemný, ale vypadá to, že odpoledne bude zase vedro. 21 stupňů Celsia momentálně v Praze, ve zbytku republiky až kolem 23 stupňů. Jediný deštík můžeš zaregistrovat v Moravskoslezském kraji, takže až tam úplně v cípu. Jinak zbytek republiky je v pohodě. Dnešní maxima budou až 30, ale čekejme to zase spíš na jihu Moravy. Koukám na to, že tady Olomoucký kraj a Moravskoslezský budou mít trošku přehánky, ale jenom tak občasně. Zbytek republiky, šajní slunce, v Praze bude nějakých příjemných 25.
1: Spin Radio.
2: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že zvuk v digitální síti DAB je mnohem lepší, čistší a bez šumu? Zkuste DAB. Vysíláme v něm celoplošně. Radio Spin jde s dabou.
3: Nuda ve městě? Vyměňte asfalt za pořádnou jízdu.
4: Bike park Tanvaldský špičák v Jizerských horách hlásí otevřeno. Čeká vás 12 km trailů pro rodiny i zkušené bikery. Od plynulých vln až po nový skákací trail.
3: Nemáš kolo? Nevadí. Půjčovna a servis jsou přímo u lanovky.
4: O prázdninách jezdíme denně. Detaily najdete na www.skijizerky.cz.

0: Ohio spare.
1: Dirty to clean my act up. You ain't dirty. You ain't.

Ladíš Radio Spin, u Majku s tebou Vicky, no a teď jdeme mrknout na Gintra. Repová scéna se úplně otřásla s jeho příchodem, registrovat ho můžeš už od minulého roku, kdy se právě prosadil v repový soutěži The Mac v Rap. Pokud máš rád Pilsího a nebo třeba Luka Brasiho, tak Gintra si rozhodně nenech ujít. Už minulej rok vyletěl se svým EPčkem Rookie of the Year, no a týpek z Varů si teda vážně nebere servítky, prostě Vary, víš co, tvrdý kraj. No a už když jsem ho vlastně poprvý viděla, tak jsem si říkala, tyjo, tak tohle bude jízda. Mikiny, černý brýle, takový styl, fakt jako velká provokace. No a teď mě mega bavil při výměně distracku s Katanou. Jako pamatuješ, to bylo tak 14 dní zpátky. Tady to má.

0: Jo, pokud pamatuješ, tak tohle to bylo ještě ta easy part, ale potom tam byla taková ta drsnější část.
1: Love nedojdou nikdy, stoka za show, že honem. Tvou starou vemu na hotel, dovezeš nám jídlo voltem. 17 dní na tvůj disdej, hoďku tě zakopu pod zem. Chvíli jsem dělal ten svíčec, mě zapomněli, kdo jsem. WYD.
0: Jednoduše, prostě Ginter se s ničím nemaže a Katanu si taky docela namazal. Ono to bylo vzájemný, to bylo v celku jako vtipná výměna, bych řekla. Každopádně dneska Ginter vydal nový EPčko a to s názvem Young Ho Season. Tak pokud to bude úplně stejná pecka jako Rookie of the Year, tak se máme hodně na co těšit. Bejt tebou už to dost čeknout, je to teďko na všech platformách. No a co se týče teda toho coveru, tak musím říct, že ten je hodně odvážný, jo. Je tam takové růžové spodní prádlo, řekla bych docela vyzývavé a je tam hlavně parental advisory, takže až to budeš poslouchat, tak děti nech u babičky. Radio Spin.

0: Rádiu Spin.
1: Vicky tady s tebou, samozřejmě, že tracky na přání, no a teď už na drátě Mates. Čau Matesi.
2: Čau Vicky, čau.
1: Hele Matesi, ty jsi mi tady normálně teďkon v backstage ukázal, že máš totálního pamatováka. A to na texty. Prosím tě, kolik textů držíš aktivně v hlavě?
2: Hele, aktivně v hlavě je strašně moc, protože vzhledem k tomu, že taky dělám rap, že jo? Mm-hmm. Tak mám aj spoustu jakoby svých textů, který když jdu nahrávat, tak je lepší, když to znáš z paměti, že jo? Než...
1: Jasně, že si s tím jako líb vyhraješ.
2: Přesně tak.
1: Jasné.
2: Dá se líp ponořit do flowu a podobně.
1: Takže kdo si chce poslechnout pořádnou flow, tak ať se tě najde, teda Fatal, že jo?
2: Jo.
1: Je to
2: Fatal,
1: tak?
2: Ale já tam mám starý věci, já zatím nemám nic novýho, teď tam nahranýho.
1: Takže teď nemáš navařeno jako Ginter, jo? Ale ne, Ginter už navařil, tak teď

0: Tě řada na tobě.
1: Vím, slyšel jsem, no.
0: Jo, určitě, poslechni si a pak si řeknem. Hele, prosím tě, ty jsi mi ještě říkal, že nejdřív, co si necháme zahrát?
1: No, Sax Arrest, řekni, kde ty kytky jsou.
0: Yes, no a ty jsi tady by začal prostě repovat, abych se chytla, co budeme hrát za track, no ale
1: no,
0: ty to teda už celý.
1: Chytla.
0: A já jsem se... A někdy prostě člověk hází prostě tu návnadu a člověk se nechytá ten druhej. Ale já jsem si to užila, pro mě to byl i tak koncert. Ale ty jsi prý byl na koncertě Resta. A co se tam stalo?
1: No nic, stál jsem pod stage a dával právě tady tu písničku.
0: On si taky nevzpomněl.
1: Stáli jsme naproti sobě, já jsem jel ten text a on se v půlce ztratil, jako, takže...
0: Hustý. No takže prostě ty si přerepoval Resta jeho vlastním textem.
1: Jasný,
0: stalo
1: jasný.
0: Se. Ale i tak, prostě Resta ceníme, jdeme se ho teď zahrát. Máte si díky, že jsi se podělil o Superstorku. Měj krásný den a hezký víkend. Čau.
1: Taky, čau.
0: Ahoj, Radio Spin. Jdem.

Všichni jsme na nich vyrostli. Všichni je máme rádi. A často se k ním vracíme. A nejen k ním, vracíme se i k trackům, který se v nich objevili. Animáky. Další hudební víkend je tady. A na Rádiu Spin si budeme pouštět tracky z tvých oblíbených animáků. Madagaskar.

0: Rádio Spin, Vicky tady s tebou, ráda bych ti připomněla Afterwork on Tour, skvělý event, který jezdí po celé České republice a zavítá i do tvýho města. O co tady jde? Jednoduše o to, že hned po práci půjdeš ven na svoje oblíbené náměstí, kde už tady pro tebe bude přichystaný DJ set, ve kterým budou postupně se ukazovat jména jako Mike Traffic, Double J, Orion, Nerds, Noir, Robot. No a bude to úplná paráda, ty si dáš něco dobrýho k pití, něco dobrýho k jídlu, bude tam i streetwearová móda. No a když už se bavíme o tom, kdy se to stane, jo, tak ono samozřejmě v každém městě v jiný den, aby tam mohli bejt, jo, všichni. Ale teď se koukám, že hned 14. srpna proběhne event v Mělníku, a to na náměstí Míru, bude tam pop-up s Jementkou a bude tam právě Mike Traffic, Robot a Nerz. No ale potom se taky můžeš těšit hned o den později, 15. v Příbrami, 28. v Teplicích, no a potom celá tahle akce bude samozřejmě ještě pokračovat, a to v září. Takže krásně, dobře se člověk nají, napije, pokecá s kámošema, uslyší skvělou hudbu. Hele, tady není o čem, tak určitě se podívej, kdy právě zavítají i do tvého města, najdeš to na stránkách Rádia Spin, no a třeba se na nějakém tom eventu i potkáme. A teď už rychlá doprava na rádiu Spin. Co se týče regionu, nehodu máme v Liberci v ulici Nákladní. No a teď už koukám na dálnice. Tady máme nehodu na D1 na 318. kilometru ve směru na Ostravu. Je tady nehoda nákladňáků, a to v okolí Vražné. No a nehodu nám hlásí taky D48, a to na 41. kilometru ve směru na Olomouc v okolí Frýdku Místku. Teď už jsem v samotné Praze, no a tady máme stále crash na Povltavské, takže bacha na to. Stále máš omezení i na jižní spojce ve Štěrboholech, kde je crash. No a jinak koukám, že celkově ta doprava teď v centru je trošku hustší, takže si určitě počkáš. Tak opatrně, no tohle je zatím ode mě z dopravy vše, a pokud ty máš nějaký info, tak prosím tě neváhej a zavolej 210 32 30 30 anebo se mnou a se spinnerama poděl o novinky ze silnice, například pomocí naší hlasovky. Díky moc, Radio Spin.
1: Automotospin, tvoje

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Rádio Spin.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, dál jedeme tracky na přání, no a já už tady mám teďka vzkaz od bráchy pro bráchu. Tomáši, pozdrav!
2: Já zdravím Jirana, protože Jiran to úplně miluje, tohle oslovení, a doufám, že při tom pátečku nám to hodně rychle uteče.
1: Bezvadný, hele, pánové, doufám, že vám to uteče opravdu velmi rychle. Normálně, Tomáši, ty si tak chvátal a spěchal, aby už to všechno uteklo a byl víkend, že už si tady neřekl, co to bude za track, ale já vím, chtěl si Robina Zuta a Českou Floridu, tak posílám tobě a bráchovi krásný víkend. Ahoj, Radio Spin.
3: Vicky, pojď to na tom spinu rozpálit. Pojď.
0: Radíš Radio Spin? A komunikátor s Vicky.

0: Rádio Spin, Vicky tady s tebou, no a samozřejmě i v příští hoďce tady máme komunikátor. No a co budeme spolu probírat, tak prosím tě zamíříme ke sportovcům. Forbes zveřejnil žebříček 25 nejlépe placených českých sportovců. Jo. No a já se tě teď ptám, Spinnere, byl by si tak nějak schopen si tipnout, jaký sport teda u nás vede v těch našich českých kotlinách, kdo si vydělává úplně nejvíc? Protože mě to teda docela překvapilo. Já jsem si myslela, že je to třeba někdo z golfu. A není tomu tak. Takže golfista to není. Tak jaký je to sportovec? Schválně dávej mi vědět 210, 32, 30, 30, anebo pošli hlasovku. Já musím říct, že jsem přes tohle úplně přehled neměla, takže mě to docela překvapilo. Tak jsem zvědavá, jaký znalec seš ty. No a teď už si dáme počasí. Kouknu s tebou na to, jak je venku. Mrknu, že je dneska a momentálně 21 stupňů Celsia v Praze, ve zbytku republiky až 24, čekej polojasno až jasno, dnešní maxima 30, ale to spíš na jihu Moravy, zbytek republiky se bude pohybovat kolem nějakých příjemných 25, takže paráda.
1: Spin Radio.
2: Dámy a pánové, After War Contour je koncept pražské

0: zdarma. Mediálním partnerem je Rádio Spin.
1: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Moravském Krasu, přesvědčíte se, že je to pravda. Sloupsko-Šošůvské, Balcarka, Kateřinská, Výpustek a samozřejmě Punkevní. Už nehledejte tip na výlet. Podívejte se na caves.cz, psáno caves.cz.

0: BN. Travisek, Idea MC Gay a Hobson Clark spojili sily v novom singli Jsou hvězdy. Trojica prináša premyslené texty, svojský humor a originální zvuk, který doplňá nový videoklip. Novinka spája tak tři výrazné osobnosti české rapovej scény. Dnes večer nechybaj na pražské Štvanici, na festivale Edict vystupí Smack One, Hugo Tox, Izomandias, Robin Zoot, Sergej Barakuda, Nick Tendo či Dollar Prince. Čaká ťa tak večer nabitý rapom a energickou festivalovou atmosférou. Od dneška až do nedele to v Prachovských skalách pri Inoliciach bude hýriť športom. Xteraček bude hostiť preteky Európskeho pohára v terénom triatlone, kde sa predstavia špičkoví športovci z celej Európy. Okrem elitných pretekov sú pripravené aj hobby kategórie a detské súťaže. Za mňa je to všetko. Maj krásny piatok, sobotu aj nedelu a be in s rádiom Spin.
1: Za 3 minuty 12, 11, Rádio Spin.
2: Rádio Spin. Nejvíc rapu. Rap.

0: Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou, no a jdeme mrknout na ty sportovce, co jsou za vodou. Forbes zveřejnil žebříček 25 nejlépe placených českých sportovců. Hele, mě babička dávala vždycky stovku, když jsem vyhrála závody, ale to je samozřejmě docela slabý odvar. Tady se totiž bavíme o vrcholových sportech, tam taky lítají stovky za každou výhru, ale stovky milionů, jo, abychom teda byli úplně přesní. No tak prosím tě, já se tě tady ptala, jestli bys věděl jméno našeho nejvíc výdělečného sportovce a v jakým je to odvětví. No já už tady mám vzkaz od Kuby.
1: Ahoj Radio, můj takový tip takhle v kuchyně, si myslím tenistky, hokejisti NHL, Jirka Procházka třeba, taky si mohl vydělat nějaký slušný penízek. Takový tip rychlej, mějte se všichni, čau.
0: Čau, čau, čau. Hele, prosím tě, ano, ty hokejisti, to už jsme hodně blízko. Bohužel vlastně tenistky ne, ale tak je to za minulý rok vlastně, že jo? Takže možná, že se to tam ještě propíše po letošním Wimbledonu. Díky, díky, věřím, že jsi určitě teďkon v kuchyni a oslavuješ, Leny, dnešní Mezinárodní den piva, takže jedno vychlazený tam určitě posíláš i za nás. No a Petře, mě by teďkon zajímalo, co ty věděl by si, co se teda děje?
2: A jale, Vicky, já si myslím, že to bude hokej a náš nejlíp placený hokejista, myslím, venku je Pasta, Pastrňák, jestli nekecám.
0: Je to tak, je to Pasta, je to neuvěřitelný, ale on už po třetí vyhrál tuhletu nejvýdělečnější příčku podle Forbes, takže když jsem na to koukala, tak prej má příjem 275 milionů korun. Wow, tak jako to je velký a taky samozřejmě, že zasloužený. No a čím si myslíš, že to je, Radku? Radek totiž ví, tak pojďme se na to podívat tady, teďkon.
3: On je ten prostě, řeknu, jeden z těch tisíce, kterým se to prostě podařilo, kdy jako máma do toho dávala všechno od něj a on se prostě takhle vypracoval, ale předtím vydělával prdlej, že jo, jako teď od toho, jak je ubosnu, že jo, tak se myslím, že jako vydělává asi nejvíc těch českých sportovců, no.
0: Tak prostě já můžu jenom říct, že maminky, pokud chcete teď takovou pohodindu, říct si, jo, chtěla bych být jako v tom filmu Ďábel nosí Pradu, mít fajnovou fashion, do toho si třeba zajet do Karibiku a co zajet, žádným autobusem, vzít to pořádně tryskáčem, no tak teď je potřeba zainvestovat do těch svých ratolestí, do těch dítek, aby třeba právě se zhlédli v tom hokeji, takzvaně bráty je tatínkové, berte ty děcka na ty hokejové zápasy, jo, je to opravdu výdělečný, vyplatí se to, no a když je tam ta podpora z domova, no tak to potom všechno zaklapne a jde to, takže Pasta je tady toho úplným příkladem. Ještě se můžeme podívat, že na druhém místě se nám taky umístil hokejista, to Tomáš Hertl, ten má 215 milionů korun, hele, tady prostě miliony lítají vzduchem. Já si to ani nedovedu představit. Na třetím místě máme fotbalistu Patrika Šika, 195 milionů korun, na čtvrtém místě hokejistu Filipa Hronka, 193 milionů korun. Wow, a na pátém místě máme fotbalistu opět Tomáše Součka se 155 miliony korun. Já prostě musím říct, že samozřejmě jde i o to, že jsou to třeba naši čeští sportovci, kteří jsou ale v zahraničí a reprezentují v zahraničí. Každopádně tak či tak je krásný vidět, že máme takhle šikovné sportovce a že nás krásně reprezentují i takhle v zahraničí. Hele, nemůžu lhát, prostě jsem pyšná. Já jsem teď hrozně pyšná. Tak jedeme dál, Radio Spin.

0: Rádiu Spin.
1: Vicky tady s tebou, další track na přání. Před chviličkou mi tady volal Štrůdl.
2: Čau, zdravím všichni spinnery. Prosím tě, nám tam Sergeje Anakondu. A posílám to žateckým lopatám, který jedou akorát právě taky domů. Díky, čau.
1: Čau, tak zdravím vás všechny, co jste teď na cestách. No a pustíme si k tomu Jedu jako kůň, Rádio Spin. Jedu.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, rovnou mířím do regionů. Tady máme nehodu na silnici 68 na 15. kilometru na trase Třanovice a Staré hranice. Je to u Bystřice v okresu Frýdek Místek. Teď už jsem na dálnici a tady nám poskakuje D8 na příjezdu do Prahy a to už od oddolené vody, zatím je to na nějakých 15 minutek. Samotná Praha má kreš v Bubenečském tunelu směrem do Troji, tak bacha na to a pokud můžeš, vyhni se. Kreš je taky v ulici Kounická a potom taky na Povltavské. Jinak to je právě, že Wilsonová nám zase trošičku poskakuje kolem nějakých 7 minutek navíc. No a pozor, celkově v centru se nám to trošku šťouchá. Tohle je zatím ode mě z dopravy vše a pokud ty máš nějaký info, tak prosím tě buď zavolej, anebo pošli hlasovku. Hlavně opatrně, Radio Spin.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Radio Spin.
2: Pusám něco jiného, prosím, Spinner.
3: Pojď to rozpálit, pojď.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Rádiu Spin.
1: Vicky tady s tebou, samozřejmě, že písničky na přání. No a já už tady mám další hlasovku z naší apky, tentokrát od Filipa.
2: Ahoj, tady Filip. Já bych chtěl prosím zahrát písničku od Filase s názvem 2020. Byl to vítěz hudebních battlů minulý rok. A chtěl bych popřát všem krásný víkend. Užívejte sluníčko a vedro. Díky, díky, čau.
1: Díky, díky, tak si tady dáme trošku betlování. Každopádně mám tady Filase na featu Elišku 2020. Trošku zavzpomínáme na dobu covidovou, tak pojďme na to.

0: Radio Spin, Vicky tady s tebou a poslední hoďka komunikátorů před náma. No, to rozhodně neváhej a zavolej si ještě o svoji písničku 210 32 30 30 anebo mi pošle hlasovku. No a co spolu probereme? Prosím tě, už za chviličku tady mám pro tebe nachystaný speciální track od Pam Rabbit se Separem, kteří spojili síly na jednom songu. No a při jaké příležitosti tento song vydávají, tak to už Roman vyspovídal právě Pam Rabbit. To si poslechneme už za chviličku. Teď ještě počasí. Koukám na to, jak máme tady venku. No hele, dneska to nejsou tropy, což je dobrý, jo. 22 stupňů Celsia v Praze, to je furt příjemný, ve zbytku republiky až 26 stupňů, čekej polojasno, převážně jasno, jinak dneska maxima v Praze už zůstanou na 25, jinak koukám, že na Moravě to může ještě vyskákat až na 30, ale no worries, mělo by být stále tak jako příjemně polojasno. Když se podívám na sobotu, tak bude svítit slunce, bude nádherně, takže kdo se chystá na pražský Pride, anebo třeba na nějaký festival, včetně kde je ten No Sleep, že jo, festival, který bude taky v sobotu, tak rozhodně můžu tě potěšit, bude krásně, bude sluníčkově, takže to bude úplně parádní letní vibe se 26 až 29 stupňů Celsia. Spin Radio.
1: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru z centru Prahy na alianas.cz.
2: Radio Spin vítá všechny spinnery z Berouna. Nově tu vysíláme na 97 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Radio Spin.

0: Radio Spin, Vicky tady s tebou, posloucháš poslední hoďku komunikátorů, no a právě teď je tady u nás na Rádiu Spin pro tebe připravený v premiéře speciální track, co má společného Pem Rabbit, Separ a bojový sporty. No tak všichni, kdo sledují Oktagon, ať teď rozhodně zpozorní, protože Roman Pem Rabbit vyspovídal, no a oni ti to společně odhalí. Tak já jsem moc ráda, že jí měl tady Roman na drátě, no a teď už předávám slovo.
1: Z Rádia Spin tě zdraví Roman Jakub a přináší jeden letní filmový tip. Do kin se blíží film Bojovník. Premiéra proběhne už příští týden ve čtvrtek. Pokud máš rád oktagon a bojový sporty, bude to přesně to, na co budeš chtít vyrazit. Film je doprovázen trackem Kletby, o který se postarala česká zpěvačka Pem Rabbit a slovenský rapper Separ. Na drátě Pem Rabbit, ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
1: Jak vlastně vůbec vznikla spolupráce na songu pro film Bojovník?
2: Lukáš Chromek, což je producent, který s náma dělal tuto písničku, tak my jsme nějakou dobu kamarádi a on jako ví, že mám hrozně ráda filmy a že jako je taková moje vášeň dělat do filmu hudbu, tak mi právě poslal tady ten film, ať se na to jako podívám. A já jsem se toho hned chytla, protože mě úplně miluju tady to téma, mi to přišlo prostě jako česká verze Rockyho Balboa a hrozně bavilo to provedení a všechno a říkám to, prostě potřebuji být součástí. Mm-hmm. A pak jsem vlastně zjistila, že na tom tracku, jakoby, že vlastně se dohodli se Separem, což bylo naprosto úžasný, protože Separ je prostě, že jo, už jakoby chodící legenda, teďka mi přijde.
1: Bylo to tvoje první kolabo, tebe a Separa, nebo už jste se někde potkali jinde?
2: Ne, bylo to moje první kolabo.
1: A jaký to bylo?
2: My jsme to nahrávali zvlášť, mm-hmm. protože on jak je prostě ze Slovenska, já jsem z Prahy, tak a bylo to docela celý dělaný narychlo, jako ten track, že to fakt vzniklo během jako měsíce. My jsme to vlastně s Lukášem napsali, poslali jsme to Separovi, aby tam nahrál svoji sloku. Mm-hmm. Takže spíš to bylo takový hodně dopisování a volání, než jako, že bychom to dělali spolu v jedné místnosti.
1: Jasně. Jak vznikal text, jak vznikal beat?
2: My jsme začali s něčím trošku víc rockovějším a mně potom přišlo, že tím, že to je jako film o MMA a celkově prostě o fighterech a o těch struggles, co třeba mají fighteři a co k tomu patří všechno, tak já jak jsem jako celou rodinu mám z Arménie, takže máme jako Kavkaz, tak mně vždycky přišlo, že ten fighterský svět, tak tam prostě vidím ty kavkazský kluky. A nemám to úplně spojený s Čechama, abych řekla pravdu, ale to je tím, jakoby, jak jsem vyrůstala. Že prostě u nás taky všichni strejdové a tak byli fajteři a tohle. Tak jsem chtěla právě něco, co bude mít kavkazskou náladu maličko. To znamená, že ta stupnice, aby byla trošku víc orientální, aby to nebylo úplně klasicky jako dur nebo mol. Takže tam jsme začali. A pak už jsme vlastně se bavili s režisérem, kdy on chtěl nějak přes ten text zdůraznit ten vztah té dcery s tím otcem. Nebudu úplně spoilovat, co tím myslím, ale chtěl to prostě zdůraznit skrz tu písničku. Takže já tam si myslím tak nějak představuju tu dceru a Separ představuje toho otce.
1: OK, dobře. Poslední otázka. Před náma je v premiéře Féteru Rádia Spin single Kletby, tak zkus nám ho právě teďka uvíst.
2: Tak jo, právě si poslechnete track Kletby, který jsem dělala s producentem Lukášem Chromkem a na feedu je úžasný Separ. Je to píseň, myslím si, že do fitka a na to, abyste se nějak sem nahodili, abyste se cítili silný, ale zároveň, abyste si dávali bacha na to, aby občas ten cíl vám nezamazal věci kolem, které jsou taky důležitý, jako rodina a tak dále.
1: Film Bojovník jde do kin příští týden a právě teď v premiéře Féteru Rádia Spin single Kletby představila Pem Rabbit. Krásný leto všem, přeje od majku Rádia Spin Roman Jakub.
2: Já děkuju.

Všichni jsme na nich vyrostli. Všichni je máme rádi. A často se k ním vracíme. A nejen k ním, vracíme se i k trackům, který se v nich objevili. Animáky.

0: Animálů promítáme speciálně pro tvoje uši. Už tuhle sobotu a neděli na Radio Spin.
1: Můj style je hard jako hardcore, chodící protiklad hard shit s láskou. Makama tvořím, jako bych dělal artwork, abych byl tam, kde jsem se musel maknout. Dám flow na live show, když drum se nechápou zlá,

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Rádiu Spin.
1: Vicky tady s tebou, další track na přání. No a tentokrát se mi dovolali z dětského tábora, dovolala se mi červená skupinka. No tak prosím tě, ahoj, ahoj, zdravím vedoucího skupinky Ondru a i zbytek dětí, co to bude?
2: Čau, spiňáci. My jsme si vybrali písničku, ale to vám zatím neřekneme, takže se nechte překvapit. A posíláme to všem, ať mají hezčí den. Že jo, Pavle?
3: Ano, ano.
2: Takže i tobě, Vicky, a mějte se. Čau.
1: Ondro, Pavle i všichni ostatní členové vaší skupinky, držím vám palce, abyste pořádně a správně dorazili hlavně zpátky do tábora, protože prý máte teď trasovku nebo co, tak kdybyste náhodou, spineři, viděli nějakou ztracenou skupinu v lesích, tak to je nejspíš Ondra, tak když tak poznávací značka je jasná, Rádio Spin tam jede naplno. Tak jo, mějte se krásně a pouštím vám k tomu Bendíka s Refuem. Šukarčávo, Rádio Spin.

Rychlá doprava na rádiu Spin, rovnou mířím do regionu. Tady máme v Brně nehodu v ulici Žarošická. Dál mířím na dálnici Bacha na D2 na druhém kilometru ve směru na Brno v okolí Modřic. Se tvoří kolona, je tady totiž nehoda. No a nehoda je taky na D5, a to na čtvrtém kilometru ve směru do Prahy v okolí Drahelčic před benzínovou pumpou. Rozhodně se tady taky zdržíš, takže opatrně. No a crash nám hlásí taky D10, a to na čtvrtém kilometru ve směru do Prahy, přímo na příjezdu v okolí Odolený vody, tak bacha na to. I teď už máme další, a to Prahu, tady máme crash na Rohanském nábřeží a taky v ulici v Holešovičkách. Tak pokud můžeš, vyhni se, jinak tohle vypadá, že je ode mě z dopravy vše. Pokud ty máš nějaký info, tak rozhodně neváhej a zavolej 210 32 30 30 a nebo mi pošli hlasovku. Díky za to a jedeme dál. Automotospin, tvoje

0: Rádiu Spin.
1: Vicky tady s tebou, poslední track na přání dnešního komunikátoru, no a já tady mám jedno narozeninové přání. Tak Denčo, pro koho budeme hrát?
2: Čauky, tady Denča z Teplic, EPDčka. Dneska má naše šéfová narozeniny, tak bych jí chtěla poslat skladbu, bude to zelený dým od 4Dčka. A přejeme všechno nejlepší, celá banda.
1: To je krásný, to je vážně nádherný vzkaz, teda Pájo, ty se máš, že máš takové kolegy, to je úplná paráda, já se připojuju ke gratulacím. Hodně štěstí, milá Pájo, hodně štěstí, zdraví. Tak doufám, že už máme páteček, takže potom ještě někam skočíte a pořádně to dooslavíte. No a teď už pouštím samozřejmě zelený dým pro oslavenkyni Radio Spin.

0: Posloucháš Rádio Spin, Vicky tady s tebou, no a teď už je tady se mnou taky Mára. Čau Máro.
1: Čau Vicky, čau spineři.
0: Čau. No tak tebe jsem tady vážně nečekala.
1: Co tady sakra dělá?
0: Co ty tady, hele?
1: Nevím, Jirka prostě chtěl volno, má ho mít.
0: Aha, dobře.
1: Taky prostě pracuje moc. Kdy si vezmeš ty volno? Jak to máš?
0: No já zrovna teď si beru volno. Spineři, já tady příští týden nejsem.
1: Fakt? No vidíš to.
0: Tohle nebylo domluvený.
1: Oslý můstek.
0: Je to tak, Jirka nám odjel a já taky odjíždím.
1: Jedete někam spolu?
0: Ne, my s Jirkou jenom zalejváme zahrádku a pěstujeme rajčátka.
1: Jistě, ty rajčátka, ty potřebují péči.
0: Je to tak. Takže o to už máme dopečováno. No, jsme si volničko, dopečeno je, přesně tak. Já pojedu do hor se projít, bude to hezký.
1: Do Rakouska.
0: Ne, ale tam nepůjdu pěšky, jo.
1: Z Česka až do Rakouska.
0: Dobrý, jo. Nevím, jestli je Jirka prostě v Tyrolsku, tak můžeme dát prostě.
1: Do Tyrolska jedeš, jo?
0: Jo, meet and greet můžeme dát.
1: Kdo bude stalkovat, Vicky?
0: Ajajajajajaj.
1: Tyrolsko, Rakousko.
0: Prosím tě, Máro, přestaň dávat tipy, víš, že já neumím lhát prostě takhle.
1: Jo, a to je docela z ruky, to se projedeš.
0: To je docela dlouho, no.
1: No tak jo,
0: ale hezký to bude.
1: Tam tě asi stalkovat nebude, můžeš mít klid.
0: Já myslím si, že pokud tam někoho potkám na stezkách, tak ráda řeknu ahoj, tak když tak spinere se přihlaš, ráda tě tam uvidím. Každopádně, abychom nezakecali tady moje Alpy, tak tady Mára chodí do práce a bude tady i příští týden. Ne, co budeš dneska řešit?
1: Pokecáme o slovenský sportovkyni, která je napůl Japonka,
0: no.
1: A teďka jí celý slovenský internet miluje. Prozradím proč.
0: A možná
1: ji budeš milovat taky.
0: Dobře.
1: Možná se zamiluješ.
0: Dobře, no tak v tom případě teda se budu muset asi nechat překvapit a ano, pustit své emoce, nevím, ano, tak dobře.
1: Kombinace slovenská a japonská, zní to
0: very
1: extravagantně,
0: hot.
1: Ale je to hot.
0: Je mi to, ano, dokážu si představit, dobře, takže probereš tohle a bude taky hádanka 3 v 1, ne?
1: Samozřejmě.
0: To už máš, vymyšlený,
1: ano,
0: super.
1: Vymyšlený.
0: Jasně, no děkuju. A potom taky bude, potom bude taky páteční pátračka.
1: Páteční pátračka?
0: Dneska je pátek, ne?
1: Aha, ano, správně, bude páteční pátračka.
0: Dobre.
1: Ještě.
0: Super.
1: Vůbec jsem na ní nezapomněl.
0: Tak to jsem ráda.
1: Já taky.
0: Takže to se máte na co těšit. Mára s váma rozhodně bude pátrat. Možná, že Mára bude pátrat ještě.
1: Co je páteční pátračka?
0: Tak jo, no nic. Tak mezi tím, co Mára si zjišťuje takový jako tajný informace, tak já se jdu podívat s tebou na počasí. Jak bude venku? Budeme se mít krásně, hele, 24 stupňů Celsia v Praze momentálně, ve zbytku republiky až 28 stupňů. Jinak odpoledne 25 v Praze, jednoduše dneska je tady dejchatelno, jo. Jenom na Moravě nám to může vyskočit až na 30. Každopádně čekej tak nějak polojasno, jasno, zítra bude nádherně, v sobotu čekej až 29 stupňů Celsia. No a v neděli máme dokonce až 32. Takže kdo se chystá někam pod stan, kdo se chystá přesně, jak jsem říkala, na Prague Pride, který proběhne v sobotu a který bude bezvadnej, tak na to máš úplně ideální počásko, tak rozhodně užívej, dokud to jde, protože potom příští týden už tam nebudu za... Oh, hned v pondělí bude hrozně ošklivě, takže užívej. A já tomu ujedu. Tak jo, užívej s Márou pátek, já se budu na tebe těšit příští pátek. Měj se krásně, Radio Spin.
2: Spin Radio.
3: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že digitální vysílače jsou energeticky míň náročný? Takže jejich provoz je vlídnější k životnímu prostředí? Radio Spin jde s dabou.
4: Dámy a pánové, After Work on Tour je...

0: ráno.
1: Jedna hodina, přesný čas na Rádio Spin.
0: Rádio Spin. Nejvíc repu v republice.

Dáváš Spin Extra, s tebou dneska výjimečně Mára, svátek dneska slaví Lada, tak Ladám nezapomeň dneska popřát. Já jsem jednu Ladu teďka projížděl, ale žiguliga, ty dobytku, nevím, na co myslíš, ale žádný posilovač řízení, prostě plyn hezky od podlahy, myslím si, že jsi to taky párkrát zažil, je to teda skvělej zážitek, doporučuji. No a my se za chvilku podíváme na Slovensko, protože tam teďka milujou jednu slovensko-japonskou běžkyni. Zní to teda hodně zvláštně, ale až tě tady pustím audio její výpovědi, tak to je naprosto skvělý, hřeje to na srdci a myslím si, že i tebe přes rádio to normálně zahřeje. Taky si dáme plynatost na Spider-Manovi, protože tam se z toho stala normálně plynová komora. No má to celý evakuovali. Řeknu ti, co ten týpek pravděpodobně sežral, no a taky tady mám novej track od Resta, takže dneska toho máme opravdu hodně, takže doufám, že máš příjemný pátek, s tebou už je teďka Mára a Spin Extra startuje právě teď.

0: Spin Extra s tebou Mára a na Instači teďka vybouchla slovenská sportovkyně, která má kořeny v Japonsku. A teďka si říkáš, OK, tak jaký je toho, jako jaký je důvod? Jednak je teda extrémně pozitivní a usměvavá, když si najdeš to video, tak ti to fakt zahřeje srdce. No ale tím, že je právě narozená v Japonsku, tak i přesto všechno mluví líp slovensky, jak půlka slovenský vlády. To není ode mě, to čtu pouze komentáře, ale přesvědčit se můžeš sám.
1: Či tě baví reprezentovat Slovensko, či rád?
2: Já se velmi darí, že když jsem běhala, tak slovenčin, já všetko jsem počula toto Slovensko, ani dávaj, všetko jsem počula.
0: Ta snaha, ta překotnost, hele, to je naprosto nádherný a myslím si, že ta holčina má srdce na správném místě. Zajímalo by mě, co vznikne, když se spojí třeba Česko a Japonsko. To taky musí být něco hrozně krásného, pozitivního, možná takového i národního, že jo? Že jo? Tak proč u nás to muselo dopadnout tak strašně blbě? To mi teda vysvětlete. I'm different.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, začnu pohledem na dálnice. 5 minut na příjezdu do Prahy po D8, dej si bacha na nehodu na D5, na 5. kiláku, taky na příjezdu do Prahy. Tady jsou kolony i na 5 minut, naštěstí auto je v odstavném, takže by to nemělo být nic hroznýho. No a klasicky poskakuje taky příjezd do Brna po D1, zhruba na 15 minut od 180. kiláku. V regionech tak tady je crash v Brně na Žarošický, bouralo, ale naštěstí pouze kolona v Ostravě na Rudný, kde se ale bouralo taky Praha, nehoda na křižovatce Bohdalecká a Moskevská, kde si ještě počkáš, tak je jižní spojka před Laňákem směrem na průmyslovku zhruba 10 minut a v Holešovičkách nabereš cca taky kolem 10 minut. Ode mě z dopravy všechno, kdyby si měl info ze silnic, dávej vědět do naší mobilní apky nebo na naše číslo, kam taky můžeš objednávat svoje tracky na přání, protože za chvilku budu hrát podle tebe.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin.

0: S tebou Mára, pátek, svátek dneska slaví Lada. Za chvilku se podíváme na novýho Spidermana, protože na jednom promítání se normálně musel vyklidit celý sál. A to kvůli prdění. Jaký bizár tohle to musí být. Tak podíváme se na detaily, ale ještě předtím zahraju Jankovi.
1: Mohl bys mi zahrát do 50 centa Many Man, jestli by to šlo. Jo, sám sobě a všem lidem, co mají teďka na krásný víkend. Začíná.
0: No dobře, tak budu ti posílat jednoho 50, Many Man, samozřejmě i všem spinnerům, kteří už plánujou víkend, kterým už třeba i začal teďka třeba prodloužený víkend, tak si to užijte, dávejte na sebe bacha, užijte si volno a jeden 50, Many Man letí za Jankem a taky pro všechny spinnery, co poslouchají Radio Spin.

0: Spin Extra, s tebou Mára, za chvilku si tady dáme hádanku 3 v jednom, ale ještě se podíváme do jednoho kinosálu v Americe. Tam se totiž promítal novej Spider-Man, který je mimochodem fakt skvělý. Jestli si neviděl, možná by si na tenhle film měl zajít. Bohužel, sál se během promítání musel evakuovat. A víš kvůli čemu? Nějaký frajer asi nezvolil den předem vhodný kombinace jídla a vody a začal prdět. Ale fakt jako extrémně, jo? Možná je to jako bizár, ale tak moc, že se to nedalo vydržet a i normálně promítačovi prej slzeli v oči. Takže celý sál musel být ven, evakuovaný, protože se z toho de facto stala plynová komora, takže všichni zdrhli. Víš co, ale jediný štěstí, protože dovedeš si představit ty novinový články, kdyby se tohleto stalo v Polsku? Já teda ne. Podíváme se společně ještě na počasí, než si dáme hádanku. Aktuálně kolem 25 stupňů, což už je docela příjemný oproti těm šíleným vedrům, který jsme tady měli v předchozím a tomhletom týdnu. Každopádně, zítra kolem 27, v neděli to trošku stoupne na 33, ale nemělo už by to být nic drastického. Příští týden to dokonce vypadá, že bude i kolem 25. Bude mě zatím všechno a za chvilku tady hádanka 3 v jednom. Spin Radio.
1: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej si na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na alianas.cz.

0: Ben Extra s tebou Mára a hlavně taky hádanka 3 v jednom, kde musíš vždycky zjistit jedno pojítko mezi třemi osobnostmi, tracky nebo čímkoliv, co si tady pro tebe Jirka nebo dneska výjimečně já přechystáme. A původně, co jsem tady pro tebe měl nachystaný, bylo strašně easy. Fakt to bylo úplně jednoduchý, jak jsem si říkal, víš co? Ne, já jim to udělám pěkně těžký, takže fakt jsem zvědavý, jestli to někdo dá. Myslím si, že i s nápovědama to je teda extrém. Ale uvidíme, třeba je tady mezi váma nějaký fakt dobrý spinner, dobrý komisář, který to uhádne bez větších problémů. No tak dneska mě zajímá, co spojuje, a teďka se dobře soustřeď, Jamese Cole'a. Nevím, kámo, nejsem Dan, mám nejlepší run. Běžím jako o život a honí mě můj hlad. Zpěváka Lipo. Jedu si pořád, jen to svoje brácho, víš. Klidně si počkám, než to celý pochopíš. A taky jednoho člena z Pio Squad, Filip Konvalinka. Bla, bla, bla, bla,
1: bla. Co se děje?
0: No, co se děje? Tušíš, netušíš? Hele, zatím bez nápověd, za chvilku ti tady nějaký nápovědy dám, ale jestli to dáš bez nápověd, tak jsi teda za mě největší bowler a fakt jako frajer. Jsem na to zvědavej, Háranka 3 v jednom nám právě odstartovala tady ve Spin Extra na Rádiu Spin.

Všichni jsme na nich vyrostli. Všichni je máme rádi. A často se k ním vracíme. A nejen k ním, vracíme se i k trackům, který se v nich objevili. Animáky. Další hudební víkend je tady. A na Rádiu Spin si budeme pouštět tracky z tvých oblíbených animáků. Madagaskar,

Spin Extra s tebou Mára a pokračujeme v hádance 3-1, kde vždycky hledáš pojítko mezi dneska třemi borci. A zatím to vypadá, že jsem ti to udělal až moc těžký, protože zatím je to bez takových nějakých dobrých odpovědí. No tak uvidíme, jestli ti to ještě poradí nápověda, kterou ti sem za chvilku hodím. Tak ještě si připomeneme, jaký tři osobnosti dneska hledáš, respektive jaký pojítko mezi nimi. Je to James Cole. Nevím, kámo, nejsem Dan, mám nejlepší run. Běžím jako o život a honí mě můj hlad. Zpěvák Lipo. Jedu si pořád jen to svoje brácho, víš. Klidně si počkám, než to celý pochopíš. A taky Filip Konvalinka. Bla, bla,

Rychlá doprava na rádiu Spin. Začnu pohledem na dálnice, a to konkrétně D8 na příjezdu do Prahy. Tady čekáš kolem 20 minut, 10 minut na D5, taky příjezd do Prahy, půl hodina D1, 182. příjezd do Brna. Opačný směr, kolem 200. kiláku, taky příjezd do Brna po D1, tady zhruba na 15 minut. A ještě výjezd z Prahy na silnici číslo 4 až po D4, tady je štosovačka i na 20 minut, takže počítej s velkým zdržením. A v regionech, tak tady po 10 minutách v Plzni na Klatovský třídě, stejný čas nabereš v Ostravě na Rudný a to stejný taky v Olomouci Hodolanská. Hlavní město, tady je nepříjemný crash na Nový Povltavský neprůjezdný pravý jízdní pruh směrem do tunelu. Počkáš si na Novopatský, taky Dobřízký směrem na Smícháč, tady kolem 20 minut. Kde si ještě chvilku počkáš, tak je taky Pražský okruh, 23. kilák směr D1 a samozřejmě zasekaný taky Brusnický tunel směrem do na Troju, protože tady je nehoda a boural se ještě na Svatovícký, takže na to určitě bacha. Ode mě z dopravy všechno, kdyby si měl info ze silnic, dávej vědět do naší mobilní aplikace, nebo taky můžeš volat naše číslo 210 32 30 30. Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Spin.

0: Expressu na TV. Posloucháš Spin Extra s tebou Mára, no a taky hádanka 3 v jednom, která ti dneska dala podle mě trošku zabrat, ale nakonec přes nápovědy si myslím, že jsme se dostali k dobrému konci. Tak si jdeme připomenout, který 3 borce si dneska potřeboval spojit, tak byl to James Cole. Nevím, kámo, nejsem Dan, mám nejlepší run. Běžím jako oživu, taky zpěvák Lipo. Jedu si pořád, jen to svoje brácho, víš. Klidně si počkám, než to celý pochopíš. A do třetice to byl Filip Konvalinka. Bla, bla, bla, bla, bla. Co smrůba děje, co se děje, co se děje. No a co ti ještě hodně pomohlo, tak byla moje nápověda, že dneska je spojuje jedna instituce, a to jedna z nejstarších na sever od Alp. Tak jdeme se podívat na tvoje odpovědi. David to zkoušel.
1: No, když říkáš, že je to nejstarší instituce na sever od Alp, tak první věc, která mě napadla, byla Univerzita Karlova, takže že by chodili nebo měli nějakou vazbu na Karlovku. Jediný tip, tak uvidíme. Čau.
0: Uvidíme. Co Michal?
2: No, Mára, tady Michal. V tom případě je to Univerzita Karlova.
0: Ten taky říká Univerzitu Karlovu. Co Michal a Lenka?
3: Jo, filozofická fakulta. Kluci jsou vzdělaný. Univerzita Karlova. Tak Michal mě opravuje. Univerzita Karlova.
0: Tak máme po třetí.
4: Takže čistně jako na té Karlově univerzitě, že jo, že jste studovali, ne?
0: Ano, máte naprostou pravdu. Jsou to kluci vzdělaný. Lipo studoval estetiku a filozofii na filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Český rapper James Cole studoval taky na filozofické fakultě univerzity Karlovy. A Filip Konvalinka taky studoval Univerzitu Karlovu, ne ale filozofickou fakultu, ale bohemistika a estetika. Tak jsou to kluci vzdělaný, ty se v životě určitě nestratí, takže děkuju, že jsi hádal v dnešní hádance 3 v jednom. A na co se teda dneska extrémně těším, tak o 4 tady bude páteční pátračka, kterou taky připravuju já, takže jestli máš rád detektivky, tak by si měl určitě ladit. Každopádně teďka ještě track na přání a ten bude pro Michala.
2: Vyletej u vody, tak dáme léto. Jo, jsem nakoupal ještě lhotka, hele. Minimum lidí.
0: No tak užívej koupák, užívej skvělou vodu, která na lhotce je, a myslím si, že ti k tomu pomůže i DJ Vich a jeho léto. Tak všem spinnerům, který užívají a který už mají třeba víkend, tak posílám tenhle ten pozitivní track na Radio Spin.

0: Spin Extra s tebou Mára, dali jsme si tady hádanku 3 v 1, kterou si úplně perfektně odhalil, tak za to ti patří velký respekt. Doufám, že dobře odhalovat budeš taky i za hoďku, protože zhruba za hodinu nám taky začne páteční pátračka. Každopádně ještě předtím se už za chviličku podíváme na novou hudbu, protože Rest nám udělal radost, Gufrau nám nadělil taky nový single, no a dokonce se taky můžeme těšit na super spolupráci, a to Pam Rabbit a Separ, protože ty vytvořili soundtrack k filmu Bojovník, který teďka vstupuje do kin. Za chvilku uslyšíš celý tady ten novej nadupaný track a dokonce i krátkej pokec se samotnou Pam Rabbit. Takže určitě tě to v další hoďce čeká opravdu hodně, no a my se společně ještě podíváme na počasí. Dneska ty teploty už jsou trochu normální, aktuálně kolem 25 stupňů. Dneska už by to ani víc být nemělo, večer se ochladí na příjemných 14 stupňů, to bylo dneska naprosto skvělý, jak foukal takovej jako docela i vlažný vítr, to bylo fakt pečka. Takže dneska nás čeká něco podobného. Zítra podobný teploty, 27, slunečno celý den, v neděli se dostaneme přes 30 stupňů. S tebou Mára a Spin Extra pokračuje.
1: Spin Radio.
2: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
3: Rádio

0: pátek, to většinou znamená nová hudba. A není tomu výjimka, protože dneska taky vyjde a vyšlo spoustu nový hudby. No a nemůžu samozřejmě zapomenout na našeho miláčka, myslím si, že mluvím za všechny, když zmíním, že Rest je prostě týpek, který ho tady cení většina posluchačů, protože ten vydal singlovku Freeman a zní to opět naprosto skvěle.
1: Já mám život je krásný a my chceme žít, jsem tam bejt střízlivý a jindy pít, tím chci říct, že nic se nemá třeba.
0: Skvělej beat od DJ Aka, jako fakt jsem měl husinu, když jsem to včera slyšel úplně poprvé, myslím, že v 6 hodin to dropoval, takže dobrá práce. Rešte zmiňuje dětství, taky třeba jeho názor na válku, nebo i prostě klasický večery u pivka. Letní banger, tak to jsme se dočkali od Gufrau, Mary April a Nechci.
2: Nechceš stát, chci jen poslouchat, jak běží čas. Nech mi hrát ten lepý, počkáme na nápad.
0: Nadupaná věc. Baví mě ten klip, takový hodně jakoby hravej, pestrej, super kamera, skvělý nápady, kterýma se budu inspirovat. A tady ten track mě mile překvapil, vždycky tohohle komba se trošku bojím, ale tady to nesklamalo, je to super. No a když už jsme u toho klipu, v něm dokonce můžeš vidět i Romana od nás z Rádia Spin, našeho šéfa, tak schválně, kdo ho v klipu najde. No a samozřejmě nemůžu zapomenout na Pam Rabbit se pár kletby, protože to je novej single, který vychází k novému filmu Bojovník. No a kdo víc by ti měl o tomhle tracku a možná i samotnému filmu říct víc, než samotná Pam Rabbit. Tak si to jdem poslechnout.
3: Z Rádia Spin tě zdraví Roman Jakub a přináší jeden letní filmový tip. Do kin se blíží film Bojovník. Premiéra proběhne už příští týden ve čtvrtek. Pokud máš rád oktagon a bojový sporty, bude to přesně to, na co budeš chtít vyrazit. Film je doprovázen trackem Kletby, o který se postarala česká zpěvačka Pam Rabbit a slovenský rapper Separ. Na drátě Pam Rabbit, ahoj.
4: Ahoj, ahoj.
3: Jak vlastně vůbec vznikla spolupráce na songu pro film Bojovník?
4: Lukáš Chromek, což je producent, který s náma dělal tady tu písničku, tak my jsme nějakou dobu kamarádi a on jako ví, že mám hrozně ráda filmy a že jako je taková moje vášeň dělat do filmu hudbu, tak mi právě poslal tady ten film, ať se na to jako podívám. A já jsem se toho hned chytla, protože mě úplně miluju tady to téma, mi to přišlo prostě jako česká verze Rockyho Balboa a hrozně bavilo to provedení a všechno a říkám to, prostě potřebuji být součástí. Mm-hmm. A pak jsem vlastně zjistila, že na tom tracku, jakoby, že vlastně se dohodli i se Separem, což bylo naprosto úžasný, protože Separ je prostě, že jo, už jakoby chodící legenda teďka mi přijde.
3: Bylo to tvoje první kolabo, tebe a Separa, nebo už jste se někde potkali jinde?
4: Ne, bylo to moje první kolabo.
3: A jaký to bylo?
4: My jsme to nahrávali zvlášť, mm-hmm. protože on jak je prostě ze Slovenska, já jsem z Prahy, tak a bylo to docela celý dělaný narychlo, jako ten track, že to fakt vzniklo během jako měsíce. My jsme to vlastně s Lukášem napsali, poslali jsme to Separovi, aby tam nahrál svoji sloku. Mm-hmm. Takže spíš to bylo takový hodně dopisování a volání, než jako, že bychom to dělali spolu v jedné místnosti.
3: Jasně. Jak vznikal text, jak vznikal beat?
4: My jsme tady začali s něčím trošku víc rokovějším a mně potom přišlo, že tím, že to je jako film o MMA a celkově prostě o fighterech a o těch struggles, co třeba mají fighteři a co k tomu patří všechno, tak já jak jsem jako celou rodinu mám z Arménie, takže máme jako Kavkaz, tak mně vždycky přišlo, že ten fighterský svět, tak tam prostě vidím ty kavkazský kluky. A nemám to úplně spojený s Čechama, abych řekla pravdu, ale to je tím, jakoby, jak jsem vyrůstala. Že jsou u nás taky všichni strejdové a tak byli fajteři a tohle. Tak jsem chtěla právě něco, co bude mít kavkazskou náladu maličko. To znamená, že ta stupnice, aby byla trošku víc orientální, aby to nebylo úplně klasicky jako dur nebo mol. Takže tam jsme začali. A pak už jsme vlastně se bavili s režisérem, kdy on chtěl nějak přes ten text zdůraznit ten vztah té dcery s tím otcem. Nebudu úplně spoilovat, co tím myslím, ale chtěl to prostě zdůraznit skrz tu písničku. Takže já tam si myslím, tak nějak představuju tu dceru a Separ představuje toho otce.
3: OK, dobře. Poslední otázka. Před náma je v premiéře Féteru Rádia Spin single Kletby, tak zkus nám ho právě teďka uvíst.
4: Tak jo, právě si poslechnete track Kletby, který jsem dělala s producentem Lukášem Chromkem a na featu je úžasný Separ. Je to píseň, myslím si, že do fitka a na to, abyste se nějakým způsobem nahodili, abyste se cítili silný, ale zároveň, abyste si dávali bacha na to, aby občas ten cíl vám nezamazal věci kolem, které jsou taky důležitý, jako rodina a tak dále.
3: Film Bojovník jde do kin příští týden a právě teď v premiéře Féteru Rádia Spin single Kletby představila Pembrebit. Krásný leto všem, přeje od majku Rádia Spin Roman Jakub.
4: Já děkuju.

prostě si ruce neumyl a odešel od toho, nebo za D, dal pěstí do zrcadla. Připomínám, je to anděl, smícháč, chu promýšlej, cože to je? Dčko? Označme teda Dčko? No ano, samozřejmě, je to Dčko. Místo mídla střepy a ostuda jako blázen, protože to celý natočila bezpečnostní kamera. No a víš, co je úplně nejlepší? Ten jeho dementní výraz, když si té kamery všimnul, to je úplně... Fakt, kouká jako péro z gauče, určitě si to najdi, protože mě to pátek rozhodně zlepšilo. Co ti taky může zlepšit pátek, krom tohodle trouby na smícháči, je třeba i track na přání. Tak objednávej do naší mobilní aplikace Rádia Spin, nebo klidně cenkni sem ke mně do studia. 210 32 30 30, s tebou Mára.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, začnu pohledem na dálnice. Nehoda na D8 směrem na Prahu, 8 kilák, zhruba na 12 minut čekačka. Počkáš se taky na D1 směrem na Brno, na výjezdu z Prahy od 10. kilometru až na 21. kilometr. Zhruba 20 minut, půl hodiny D1, příjezd do Brna, zhruba 182. kilák. Opačný směr, 200. kilometr, taky před Brnem, tady kolem 15. A kde si ještě počkáš, tak je silnice číslo 4 směrem na D4. Je to na půl hodiny výjezd z Prahy až na 9. kilometr. Takže doporučuji, když tak oběc, co se týká regionu, 10 minut v Plzni na Klatovský třídě, 20 minut čekáš v Olomouci na Hodalandský, bouralo se v Budějkách na silnici 20 u křižovatky České Vrbné a v Brně se bouralo na Pražský. Hlavní město, tady je taky pár nehod, nepříjemná v tunelu Mrázovka, směr Smíchov, kolony na Dobřížský zhruba na 20 minut, kreše taky na Nový Povltavský a Strakonický, kde si počkáš, taky je jižní spojka směrem na Průmyslovku, Novopatská na Kbelskou, Vilzonka obousměrně, po čekačka taky na Pražském okruhu a to 15. kilák směr Ruzyň tady kolem aktuálně nějakých 10 až 15 minut. Ode mě z dopravy všechno, kdyby si měl info ze silnic, tak dávej vědět do apky nebo na naše číslo, kam taky můžeš objednávat svoje treky na přání. Už za chvilku zahrou podle tebe.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin.

0: týdně podle tebe.
1: Ladíš Spin Extra s tebou Mára. Před chvilkou jsme tady mluvili o jednom smíchovským trošku idiotovi, který, když mu došlo mýdlo, tak se rozhodl, že prostě dá pěstí do zrcadla. No a borci Bart se ozvali s tím, že by možná ze Smíchova něco chtěli zahrát.
2: Bart u telefonu. Hele, my jsme přemýšleli teďka, když měl tam ten vstup s tím Smíchovem, vole. Jo, takže dolara prince, že bychom tam dali. Tak nikdy se nezměním, kolega, co řídí, rádi, nikdy se nezměním, tak to dáme.
1: No dobře, borci, posílám vám tam jednoho smíchovskýho dolara. Doufám, že vy se taky nikdy nezměníte a budete volat sem ke mně do studia, nebo klidně budete posílat voiceovky do naší mobilní aplikace Rádia Spin. Teďka dolar na Rádiu Spin.

0: Spin Extra se pomalu, ale jistě blíží ke konci, protože za malý okamžik tady začne už páteční pátračka a hnedka po ní je hitparáda Spin Fresh Hits. No a pokud vůbec netušíš, co je páteční pátračka, tak nezoufej, pro mě to bude už skoro taky taková premiéra. Je to o tom, že se ztratí album. No a my společně pomocí indicí musíme tohleto album najít. Doufám, že se nám to dneska podaří, jak jsem říkal, bude to po dlouhý době můj další případ tady nalezení ztraceného alba, takže doufám, že budeš můj parťák, že mi tady budeš pomáhat a že to společně rozluštíme. Než se ale na tady ten případ vrhneme, tak se taky podíváme ještě na počasí. A dneska je naprosto skvělý počasí, je tam kolem 25, 26, to si myslím, že je úplně ideální. Večer teploty spadnou na 14 stupňů, zítra kolem 27, slunečno, bude dost podobně, jako bylo dneska. S tebou Mára a za chvilku páteční pátračka tady na Rádiu Spin. Spin Radio.
1: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na alianas.cz.
2: Radio Spin jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že k tomu, abyste mohli poslouchat Radio Spin v DABu, internet nepotřebujete? Potřebujete jen rádio,

Tak je to tady. 7. říjen 2026. Máme 16 hodin a 3 minuty. Žádný podezřelý, to je úplná klasika. Jo, tak tohle vypadá docela jasně. Tohle bude vlupačka. A koukám, že jediný, co tady chybí, je gramofonová deska. Samozřejmě. Jo, album. No a koukám na výraz majitele. Hodně legendární album. No, je to tady. Začíná páteční pátračka. No a dneska budeš muset být můj parťák, kámo. Sám to totiž nezvládnu. Budeme muset najít tohleto odcizený album společně. Hele, ale naštěstí pro nás, koukám, že forenzní už připravili nějaký první důkazy. Tak se na to jdeme podívat. OK. Hele, tak první stopa. Album by mělo být z roku 2019. Hele, tak to jsem byl na světě, to bych mohl dát. Rapper, který tohleto album má na svědomí, tak pochází z Prahy, ale směrem na východ. Aha, takže od Prahy směrem na východ. A vypadá to, že to je celkem daleko, co tady čtu. A ještě, počkej. Ne, teďka nepotřebujeme posily, potřebujeme ještě třetí obálku. Tak, super. A ještě jedna nápověda. Na albu je 13 zvukových nahrávek. Dobře, ale tak pojďme si to ještě jednou říct, jo. Album z roku 2019, 13 zvukových nahrávek a je to týpek od Prahy směrem na východ. A co tady koukám, je to celkem daleko na východ. Hele, já vůbec nevím, vůbec netuším, tak doufám, že ty tušíš, pokud jo, dej mi vědět do naší mobilní aplikace Rádia Spin nebo volej 210 32 30 30 rovnou sem ke mně na služebnu. Hele, doufám, že na to dneska přijdem.

nich vyrostli. Všichni je máme rádi a často se k nim vracíme. A nejen k nim, vracíme se i k trackům, který se v nich objevili. Animáky. Další hudební víkend je tady. A na Rádiu Spin si budeme pouštět tracky z tvých oblíbených animáků. Madagaskar,

0: Tak jo, tak jdeme na to. Máme 7. srpna, pátek, aktuální čas 16:16. A bohužel v páteční pátračce zatím žádnej podezřelej. No tak jo, tak pokračujeme. Doufám, že teďka nám to trošku pomůže. Hledáme totiž odcizený album a v tom musíš pomoct ty, jakožto můj parťák. Tak co zatím víme? Víme, že album je z roku 2019. Má 13 zvukových souborů a teďka mi forenzní upravili ještě jednu nápovědu. A teďka dobře poslouchej. Rapper, co má album na svědomí, se narodil ve městě, které je napsáno azbukou. Aha. Tak už to dává smysl, ten východ. No, ale furt jsem takovej bezradný, furt moc jako nevím, co by to mohlo být. Ale počkej, teďka ještě se mi na stůl dostal ještě jeden důkaz. Aha, OK, tak tohle nám docela pomůže. Dostal jsem totiž zvukový záznam přímo z toho alba. No tak, to bude jednoduchý. Počkej, aha. Někdo to nahrával v nějaký hale a ještě k tomu asi na Nokia, je to dost poškozený to audio. Hele, tak snad něco poznáme. Teďka dávej dobrý pozor. Tak to byl teda odporný zvuk. Pustil bych to znova, ale vypadá to, že tejpa je v háji. No, tak snad ti to stačilo. Já mám pocit, že už jsem něco slyšel. Dobře, něco z východu, 13 zvukový stop. Album z roku 2019, někdo z východu, možná Rusko, Ukrajina, něco takovýhleho. Hele, jestli tušíš, dej mi vědět. Buď sem ke mně do naší policejní stanice 210 32 30 30, nebo posílej voiceovky do naší mobilní aplikace Rádia Spin.
1: Ty

0: pokračuje. Máme 7. srpna, aktuální čas 16 hodin a 24 minut. No a zatím mi teda dost pomáháte, to je potřeba říct, díky moc, protože bez vás bych byl úplně na maděru, vůbec bych nevěděl, co mám dělat. Vozval se Michal.
1: Hele, máme dva typy, a jinak jsme asi zradní. Buď to bude Maniak nebo Michailov.
0: Michailov, ani Maniak. Na ty nápovědy by to sedlo, ale můj detektor mi říká, že to není ono. Co Ondřej?
2: No, čau. Ondřej, je to Viktor Šín a album Stíny?
0: Viktor Šín by taky seděl na východ, ale taky to není ono. Ještě můj kolega z dopravního.
3: Čau, Máro, prosím tě, není to náhodou Sergej Barakuda?
0: No, kámo, to bylo trochu mimo. Ne, Sergej to není. Hele, musíme si to ještě jednou shrnout. Tak jo, hledáme rapera z východu. Jo, to už víme z města, který je napsáno Azbukou. Tak víme, že to je album z roku 2019, má 13 zvukových souborů. No a někdo z toho východu. Není to ani Viktor Šín, ani Michailov, ani Maniak, tak já už fakt nevím. Ale naštěstí pro nás máme teda obrovský štěstí, protože mám tady ještě jeden další důkaz od forenzního. No a tohle by nám teda mělo hodně pomoct, protože je to nahrávka samotného rapera, kterýho dneska hledáme, ale je otočená, ale to by nemělo vadit. Nemělo by to vadit, protože ten hlas nám možná bude povědomej, tak snad ho poznáme. Sakra. Hej, tohle mi něco říká. Tohle mám pocit, že už jsem někde slyšel. Okej, Michailov, Maniak, ani Viktor Šín to není. Z východu už jich tolik není, ne? Hele, jestli tušíš, dej mi vědět do apky nebo na naše číslo 210 32 30 30. Mám pocit, že se blížíme k tomu to vyřešit. No ale jak říkal kolega z dopravního, Ostrava to není, ale my se podíváme na tyhle silnice. Aktuálně mířím na dálnice, kde vidím větší štosovačku, tak je před Brnem na D1, tady čekáš kolem půl hodiny. Výjezd z Prahy po D1 taky na půl hodiny, výjezd po D4 taky na půl hodiny z Prahy, příjezd do Prahy po D5 na 7 minut. To by byly dálniční tahy, co se týká regionu, štosovačka v Plzni na Klatovský třídě. Jinak to vypadá docela slušně, to mě překvapuje. Kde si ale možná chvilku počkáš, tak je Olomouc, protože tady je nehoda v ulici Trnkova. Tak na to aktuálně dej největší pozor, jinak dej ještě taky pozor v Ostravě na Rudný, jinak by to mělo být v Cajku. Co se týká hlavního města Prahy, tak tady je pořád nehoda v Mrázkovém tunelu směrem na Smícháč, kdo se to tady štosuje. Štosuje se to taky ve Strahovském tunelu a to směrem na Smíchov. Počkáš si na Vilzonce obousměrně, Novopatská směrem na Kbelskou stojí na půl hodiny Novopatská, tak na to určitě bacha. Zasekaný Pražský okruh, 15. kilách směr Ruziň a taky ulice k Barandovu. Ode mě z dopravy všechno a doufám, že na tu páteční patračku za chvilku přijdem. Automotospin, tvoje

0: ještě musím připravit záznam. Dobře, 7. srpen, 16 hodin, 40 minut, pátek, důkazy, poměrně dost. Tak jo, víme, že to je album z roku 2019, má 13 zvukový stop a měl by to být někdo z východu. Maniak, Sheen ani Michalujov to nejsou. Tak jo, dávám do tebe plnou důvěru a doufám, že budeš vědět. Mám tady dva tipy. Tak co nám řekne Ondřej?
1: Ještě druhý pokus, jestli můžu. Ale nenapadá mě už nikdo jiný než Gleb potom. Storytelling.
0: OK, Gleb, zkusím. OK, OK, hele, Gleb to bude. Gleb to bude, ale Storytelling to nestačí. To album není jenom Storytelling, má tam i druhý část. Jsou to dvě slova, už to tady vidím, dvě slova a jedno z toho je Storytelling. Gleb Storytelling. Sakra, jak se to album z roku 2019 jmenovalo? Počkat, možná bude vědět Adri.
2: Haló, podle mě je to Gleb. Ještě jsem zabudla povedať, že album se volá Couch Storytelling.
0: Ano, Couch Storytelling. No tak na to si snad zapálím. Tak jo, tak jsme to zvládli. Tak jo, díky moc. Couch Storytelling, Gleb. Máme uzavřeno. Hele, díky moc, že jsi mi dneska pomohl. Byla to trochu fuška, ale myslím si, že Gleba si všichni zasloužíme. Tak posílám všem, kdo mi tady pomáhali, Ondřejovi, Adri, Michalovi, Tomášovi, zkrátka všem, kdo typovali. Přišli jsme na to, no a taky to věnu svýmu bráškovi, svýmu kamarádovi Pajuškovi, protože vím, že tenhle ten track má extrémně moc rád. Tak si užij fitko, brácho.

0: S tebou Mára, máme pátek, svátek dneska slaví Lada, 7. srpen, no a už za malou chvíli tady odstartujeme hitparádu Spin Fresh Hits, 15 nejúspěšnějších tracků éteru Rádia Spin, o kterých hlasuješ ty jakožto posluchač na našich webovkách. Jsem sám zvědavej, jak tabulka tenhle ten týden dopadla, protože každý týden se samozřejmě mění. Na ní se podíváme už za malou chvilku, tak buď určitě ready, ale ještě předtím mrkneme taky na počasí. A ještě jednou ti děkuju za dnešní pátračku, já jsem si ji fakt extrémně užil, tak doufám, že to nebylo naposled, co jsem tady stanul jakožto detektiv a ty jako můj kolega, že třeba ještě někdy v budoucnu na nějakou pátračku společně narazíme. Každopádně to počasí slíbený, aktuálně 26 stupňů, to jsou dnešní maxima, víc už dneska nečekej, naopak ochlazení přijde a to večer hlavně bude kolem 14. Zítra dost podobná teplota, bude na teploměrech 27, slunečno celý den, v neděli pak kolem 33. S tebou Mára a za chvilku hitparáda Spin Fresh Hits.
1: Mám chuť, aby ta kvita vypadla už z domu. Přehnal jsem kalbu a i boys říkají, že zpomal. Měl bych si uklidit v hlavě, autě a i doma. Zahodit telefon do pej,

0: Fresh Hits. 15 nejúspěšnějších československých tracků éteru Rádia Spin.
1: Posloucháš Rádio Spin, s tebou výjimečně dneska Mára, máme pátek, no a to znamená hit paráda Spin Fresh Hits. Vítám i všechny, kteří poslouchají reprízu, ta tady vždycky běží v sobotu v 8 hodin ráno a taky v pondělí v 19.00. Spin Fresh Hits, 15 nejlepších tracků éteru Rádia Spin, o kterých rozhoduješ ty jakožto náš posluchač, a to skrze naše webovky radiospin.cz. No a aby ten seznam byl vždycky aktuální, měnil se a nebyl furt jenom stejný, máme dneska i dvě novinky, na které se během hitparády podíváme, ale samozřejmě, jak už je zvykem, musíme se s dvěma tracky tím pádem rozloučit. No a jako první, s kterým se budeme loučit, je track od Kruka, Než to bylo cool. Týpek, který byl nebo je takovej stín rapový scény, protože mi přijde, že byl u zrodu, ale vždycky byl spíš tak jako trochu v pozadí, v mainstreamu, mimo ten mainstream, ale Než to bylo cool, je věc, která mě extrémně bavila. Bohužel musíme se s ní rozloučit a stejně jako s druhým trackem, což je legendární dvojce takovýho nekorektního, drsnýho humoru, sprostá slova, agrese všude, kde to jen může být, Řezník, Hades, Peš a jejich Dogstars. Zatkáte drinky u nás, se okén na kurt napije. Tak vypadlíky máme za sebou, no a tím pádem se můžeme taky podívat na 13. místo a je tam track, který přežil jen tak, novej single od Katany, Hey Broke Boy, což je samozřejmě sample od Ty naše a Disco Lines, No Broke Boys, Hey Broke Boys. Mně se to plete, ty názvy. Jak si je to podobný, kdo se v tom má vyznat? No ale je tam ze začátku, nebo když týzoval Katana tady ten track, tak tam je takový malej kopanec do gufrau na jejich track Navždycky blázen. Tak si to schválně poslechni.
2: Navždycky gadget.
3: No co to je? Přepni to.
2: Skladba ne.
1: Skladba ne. Navždycky gadget mi přijde fakt skvělý. Tak to je 13. místo. Hey Broke Boy.
0: Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo 13.

0: Hit. 12. místo obsadil PTK a jeho ledovej track Kenpachi a Yachiro, dvě postavy z anime Bleach, Kenpachi jakožto kapitán jednotek Gotei a malá růžovlasá Yachiro jakožto jeho poručnice. Nejvýraznější a asi taky nejoblíbenější duo v celém tomhletom seroshi, v celém tomhletom anime. No a celý klip, který je k tomuhle tracku, je v takový zimní, potemnělý atmosféře, je to skvěle natočený, taky graficky zvládnutý, vypadá to moc dobře. Jestli si náhodou ještě nenarazil na tenhle klip, určitě to naprav, protože z mýho pohledu patří mezi ty nejlepší na naší československé scéně. Podíváme se taky na místo jedenáctý, tvoje hlasy získal Vesna a Ben, já si tě brát nebudu, track, který tě vezme na Moravu, ke krojům, do lidové hudby, zabalený do rychlého BPMka, rychlá atmosféra není jediný, protože tohleto tě fakt donutí tancovat. Je tam super chemie mezi Vesnou a Benem, která mi ze začátku úplně nesedla, ale když už jsem ten track slyšel třeba po třetí, po čtvrtý, tak jsem si to oblíbil a dokonce hodil jsem si to i do playlistu. Tak co, hodíš taky?
1: Hitparáda Spin Fresh Hits, místo 11.

0: Hitparáda Spin Fresh Hits. 15 nejúspěšnějších československých tracků éteru Rádia Spin.
1: Tak 10. místo máme za sebou. Tvoje hlasy dostal taky právě Smack One a Hardness. Za mě skvělý album celý, jmenuje se Smack One. Přijde mi to takový možná trochu nový začátek Smacka, nedokážu to úplně popřát, ale co mě tam baví, je hodně takovej temný a zároveň otevřený track Odraz. Právě když se to pustíš, tak je to, že se kouká sám na sebe do zrcadla, že trochu přemýšlí, kdo je. Je to hodně otevřený track a mě obecně baví, když se rapeři otevírají. Nebo třeba takový odvážný track, kde otevírá různý kontroverze a ten je hnedka první Odmítl jsem deal. My jsme slyšeli Hardness, tohle to je našlapaná věc, která tě nutí udělat nějaký mošpit, dát někomu ránu mezi oči. A já teda na tenhle track vždycky boxuju, protože to je největší nakopávačka. To bylo místo 10. No a my se jdeme podívat na první novinku dnešního Spin Fresh Hits.
0: Hit paráda Spin Fresh Hits. Novinka.
1: No a tou první novinkou je single k filmu Bojovník. Tam se totiž spojila na tracku Kletby Pam Rabbit a Separ. Dokonce si taky měl možnost s ní dneska slyšet krátký rozhovor o tom, jak tady ten track vznikal, jaký je pozadí tohoto tracku a celková spolupráce mezi Separem a Pam Rabbit. No a abych řekl pravdu, zatím tenhle ten track nemám úplně naposlouchaný. Úplně se mi nelíbí. Na druhou stranu si myslím, že bude skvěle pasovat do toho filmu, který už vychází za nedlouho, jmenuje se Bojovník, bude tam třeba i Kellyn, výborný slovenský i český herci, takže určitě, pokud si třeba ještě nevyrazil letos do kina, což by si určitě měl, tak myslím si, že Bojovník můžeš přidat na svůj watchlist. Jdem si to poslechnout.
0: Hitparáda Spin Fresh Hits. Novinka.

0: Pátý místo a track Robin Zoot Kapitán, ten už jsme si představili. Než se podíváme na osmý místo, tak ještě připomínám, že do hitparády Spin Fresh Hits může hlasovat úplně každý jeden jediný z vás, který teďka aktuálně poslouchá, a to skrze naše webovky radiaspin.cz. Každý den máš tři hlasy, který buď můžeš dát jednomu svýmu nejoblíbenějšímu tracku, anebo třeba pokud máš víc favoritů, tak hlasy můžeš rozházet. Je to skvělá věc, jak tady ten žebříček mít aktuální, jak ho mít upgradeovaný a hlavně, ať ho mít co nejlíp prostě posazený, protože tvoje hlasy rozhodou, i jaký tracky potom tady hrajeme častějiš, no a tím můžeš ovlivnit úplně celý Radio Spin. Každopádně, jak jsem slíbil, jdeme se podívat na osmý místo, a to připadne singlu Smutný oči. Tam se spojila mladá parta Mad 213, Viktor Carr a Mary April. O těchto třech jsme za poslední měsíce slyšeli každý asi hodně a nevypadá to, že by to úplně přestalo. Mladá hudba alternativní scény, která dobývá snad všechny strany, ocenění a hlavně taky festiáky. A Smutný oči jsou toho krásným důkazem. Tak osmička. Spin Radio.
1: Dámy a pánové, After Work on Tour je koncept pražské

0: zdarma. Mediálním partnerem je Rádio Spin.
1: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Olomouckém kraji, přesvědčíte se, že je to pravda. Z Brašovské, Javořičské, Mladečské, Špičák na Jesenicku. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

citovat. Já jsem David, proti mně stojí Goliáš, ukazuje sílu, než vytáhnu prach. Na začátku skoro sám, teď proti velký přesile, nikdy jsem nechtěl, aby z repu skončil bra. Bla, bla, bla, bla, bla. Co se rupa děje? Co se děje? Co se děje? Co se děje? Bla, bla, bla, bla, bla. Jihlava Rebels, já dneska večer v domě.

Fresh Hits. DJ Fate a Filip Konvalinka obsazují sedmý místo s trackem Co se děje. 6 let Filipa Konvalinky od solového alba Mimo Pio Squad. Dvě mouchy jednou ranou, tak takový nese jméno. No a Fate zajistil takovej nostalgický, ale zároveň svěží sound a Fko prostě neminul. Na tomhle tracku neminul. Extrémně mě baví refrén co se děje, kdy si dělá stranu prostě z celý mladý scény a z takových asi jako borců, který rapují třeba na playback, textů, který jsou podle něj jenom blá, blá, blá, blá, blá. Je to takový hravý, je to svěží, je to skvělý, moc mě to baví. Ukazuje prostě, kdo je OG, kdo umí dávat ty bary a kdo je třeba jenom bezcenný děcko, co si ujíždí na fejmu. No, tak to bylo sedmý místo a jdeme se podívat na dnešní druhou novinku. Hitparáda z Feel Fresh Hits. Novinka. No a máme tady druhou novinku a tím je single Nechci. Letní banger, nadupaná věc od Gufrau, spojení s Mary April. Nechci, strašně mě to baví. Fakt bych nečekal, že mě to bude až takhle moc bavit. Je to hravý, je to nadupaný, je to pestrý a ten samotný klip je s něčím strašně půvabný, protože se tam střídají takový hodně záběry na close, potom takový celky, hodně detailovky, širokouhlá kamera. Je to takový hravý, jak je ten klip hravej, tak i ten samotný song je hravej. A taková zajímavost, v klipu si střihnul i takovou malou roli Roman Jakub, náš šéf tady na rádiu Spin ze Spin rána, který má teďka dovču. Tak jestli tě to zajímá, jestli ho tam uvidíš, hledej blondiáka v klipu, moc jich tam zase není. Tak jo, jdem si užít Gufrau, Marie April a track Nechci.

0: Šestý místo a tvoje hlasy dostala taky Sosain a její track Wifi. Kdo je v dnešní době vlastně Wifi u žen? Ta, co vaří, nebo ta, co tančí pánví? Nebo svojí pánví? Nebo pánví na sporáku? Hele, tahleta typka má takový docela super dvojsmysl, důvtip v těch trecích, je to rychlý, ale furt mi přijde, že si pořád hledá takový to svoje pevné místo na scéně. Bojuje jako lev, to si musí uznat, čím dál tím víc o ní slyším a myslím si, že do pár měsíců či let bude pevnou součástí naší československé rapové scény. Cením její rychlou flow, věřím, že to nebude pro všechny. Já sám si to budu pouštět, moc mě to baví, oblíbil jsem si to, ale nemůžu prostě ani půlku slova, ta holka prostě to má těžký, hlavně v tom, že je to holka a holky na rapové scéně to budou mít vždycky těžký, ale když zamakají, když budou vytrvalí, tak třeba doplnou jako Sarah Rikas, která je součástí extrémně silného labelu. Jestli vůbec toho nejsilnějšího u nás na československé scéně. Pátý místo, tak to patří tracku Kdo? Buka a Robin Zoot. Zoot se nám postavil sám za sebe, naposledy, když byli spolu na tracku, tak byli jakožto Ohanbí, se kterými si tenkrát těmi alter eggy docela roztrhnul pytel, tak teďka je fajn slyšet už plnýho Robina Zoota. Ze začátku jsem si říkal, kámo, co to za kraje za blbost, je to úplná degešárna, ale přiznám se, začal jsem to poslouchat a pak mě to baví. Jak je to dementní, tak je to fakt skvělý. Sheen jako Buka mě prostě baví čím dál tím víc. Baví mě, jak je uvolněnej, porušuje svoje vlastní pravidla a prostě mu to za mě sluší víc jak Sheenovi. Ale uvidíme, jaká bude jeho cesta. Každopádně my si jdeme užít pátý místo.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo páté.

0: Spin Fresh Hits.
1: Čtvrtý místo obsadilo Q&A Question and Answers od Nick Tenda a Wen, což je slovenský rapper z Michalovců. Superklip, opět, jak už u Milion Plus bývá zvykem. Takový dystopický, trošku depresivní, až možná nostalgický. Jako by v něm bylo něco trochu v nepořádku, to na mě působí. Core, když ten sound je takovej do pozitivna, jo? Trošku styl MGK, rock pop, vůbec mi to nevadí, přijde mi to super. A v klipu je dokonce i Izomandias jako hlavní postava, což je zajímavá změna a trochu si říkám, jestli ten track není tak trochu i o něm, vzhledem k jeho komplikovanému vztahu s berlínskou modelkou. No a teďka je úplně ideální čas na rubriku Flashback.
0: Yeah! Hitparáda Spin Fresh Hits Flashback.
1: V této rubrice se vždycky podíváme trošku zpátky v čase, připomeneme si jeden z nějakých třeba starších tracků, nějaký, který zapad, abychom ho trošku znova probudili a dali mu novej dech, novou krev. No a dneska tady máme Gufrau Party od Gufrau, samozřejmě. 3 roky stará pecka, což se může zdát jako chvíle, ale de facto to jsou jejich začátky. Začátky jejich cesty, až vlastně teďka na výsloní, na objev roku. A o čem může být začátek týhletý letenský party z Holešovic, než prostě kalení a chlastání. Jako nic nečekej jako filozofického na tomhle tracku. Je to opravdu jenom o alku, což prostě, hele, patří to k těm začátkům každý takový klukovský party, ale tady ta klukovská parta to dotáhla hodně daleko a sám jsem přesvědčený, nebo sám jsem natěšený, co z Gufrau ještě zažijeme. Tak jo, jdem si dát flashback.
2: Pěta, abyste unikl trampu.
3: Piju, neznám stop, neznám míru. Já mám bír a ty máš díru. Piju, ráno piju, večer piju. To

0: Máš už zapnou kameru?
1: Tak, jsme tady v Potatersku, vidíme tady pasáka, vypadá si velmi šťastně. Pasáku, co nám o sobě řekneš?
2: Okej, hodně být. 1, 2, 3...

0: Hej chalani, tak se majte dobré, já už musím.
1: Vy jste bral boty!
2: Kde máme kameru? Čeku, kde máme kameru?
3: No! Pagadí!

0: na Spin Fresh Hits.
1: Na třetím místě se potom umístil track A mám rád, Izo, Exit u palice na featu Hector. Já si pamatuju, když jsem měl první listen tohohle alba a když přišel Hector, já měl normálně husinu, když jsem ho tam slyšel. Nevím, jak to máš ty, ale když vychází nový album, na který se opravdu těším, tak ho poslouchám blind, docela to doporučuju. Nevím, jak album je dlouhý, kolik je tam tracků a hlavně, kdo je na featu, takže vždycky je to trošku překvapení. No, Hectora jsem tam nečekal, je to skvělá věc. Celkově tohleto album EUP překonalo asi za měsíc nějakých 30 milionů streamů, což na Česko a Slovensko je extrém. Hele, mám objednaný i vinyl, přiznám se, za mě skvělý album, který nemá z mýho pohledu ani jeden skip. Prostě neskipuju tam tracky a to se mi moc nestává. Druhý místo patří hodně zajímavý kombinaci Buka a Hard Rico. Tohleto kombo asi jen tak nikdo nečekal, včetně mě, ale překvapivě to funguje. Podobný kombo možná jako Kellen a Dollar Prince na EPčku Superstar, nebo na EPčku, na novém EPčku track Superstar. Hard Rico na tracku bojuje proti vlivu ulice. Chce se dostat pryč, ale zároveň ulice je trošku součástí jeho samotného a nemůže jí jen tak v sobě potlačit. Potřebuje někoho, kdo by tenhle ten vnitřní boj vyřešil, nebo mu alespoň pomohl. No a Buka, který v podsvětí několikrát byl, prošel ním, třeba jako když měl impostor syndrom, tak pomohla mu žena, která ho odtamtud dostala a zachránila. Takže možná to, co potřebuje Hard Rico, je žena. Tak snad to zachrání.
0: Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo druhý.

jsem v tranzu, když se usmíváš, vidím celý můj svět, když se na mě díváš. Možná se změním a děti mi dáš, dostaň mě s táma, navždy mě máš. Dostaň mě s táma, navždy mě máš.

0: jistě blíží ke konci. Děkuji všem, kteří hlasují do naší hitparády Spin Fresh Hits. No a nám už nezbývá nic jiného, než si odhalit první místo. A už to nebudu dlouho napínat, protože to je spojení Prague Union, Pauli Garant, Hledá se rým. Garant, který i ve svém tracku Harantštrasse popisuje, jak velký zlom pro něj byl, když přišel Kato k němu domů a pracovali na tracku. Mám tady i ukázku lyrics. Kdyby tak věděl, co všechno to pro mě znamenalo, člověk, co od začátku formuloval můj projev v rapu. Soulová, pozitivní, taková funková věc, která vždycky zlepší náladu, nic agresivního, volná flow a track šlape jako po másle. Prago se svým důvtipem, ale kostí, je to skvělý kombo k tomuhle libereckému rodákovi. Hele, popravdě vůbec se nedivím, že to má první místo a přiznám se, párkrát jsem tomu hlasy hodil i já. No co, každý může hlasovat. Ty můžeš hlasovat na našich webovkách radiospin.cz, máš tam 3 hlasy každý den, tak to určitě využij. No a teď si jdem užít první místo. Prague Union, Pauli Garant, Hledá se rým.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo

0: vzdělání je i vaše. Ty pocem, hele, co jsem zase našel.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits. Hitparáda Spin Fresh Hits. Zase za týden. Na Rádiu Spin.
2: Spin Radio. Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru z centru Prahy na alianas.cz.
1: Rádi

nich vyrostli. Všichni je máme rádi a často se k nim vracíme. A nejen k nim, vracíme se i k trackům, který se v nich objevili. Animáky. Další hudební víkend je tady. A na Rádiu Spen si budeme pouštět tracky z tvých oblíbených animáků. Madagaskar.

Spin. Spin Radio. Radio Spin Dash Double. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že každý rádio, na kterým slyšíš rádia v dabu, umí přehrávat i ty v FMku?

0: Z rádia Sfin tě zdraví Roman Jakub a přináší jeden letní filmový tip. Do kin se blíží film Bojovník. Premiéra proběhne už příští týden ve čtvrtek. Pokud máš rád oktagon a bojový sporty, bude to přesně to, na co budeš chtít vyrazit. Film je doprovázen trackem Kletby, o který se postarala česká zpěvačka Pam Rabbit a slovenský rapper Separ. Na drátě Pam Rabbit, ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Jak vlastně vůbec vznikla spolupráce na songu pro film Bojovník?
1: Lukáš Chromek, což je producent, který s náma dělal tuto písničku, tak my jsme nějakou dobu kamarádi a on jako ví, že mám hrozně ráda filmy a že jako je taková moje vášení dělat do filmu hudbu, tak mi právě poslal tady ten film, ať se na to jako podívám. A já jsem se toho hned chytla, protože mě úplně miluju tady to téma, mi to přišlo prostě jako česká verze Rockyho Balboa a hrozně bavilo to provedení a všechno a říkám to, prostě potřebuji být součástí. Mm-hmm. A pak jsem vlastně zjistila, že na tom tracku, jakoby, že vlastně se dohodli i se Separem, což bylo naprosto úžasný, protože Separ je prostě, že jo, už jakoby chodící legenda, teďka mi přijde.
0: Bylo to tvoje první kolabo, tebe a Separa, nebo už jste se někde potkali jinde?
1: Ne, bylo to moje první kolabo.
0: A jaký to bylo?
1: My jsme to nahrávali zvlášť, protože on je prostě ze Slovenska, já jsem z Prahy, tak a bylo to docela celý dělaný narychlo, jako ten track, že to fakt vzniklo během jako měsíce. My jsme to vlastně s Lukášem napsali, poslali jsme to Separovi, aby tam nahrál svoji sloku. Mm-hmm. Takže spíš to bylo takový hodně dopisování a volání, než jako, že bychom to dělali spolu v jedné místnosti.
0: Jasně. Jak vznikal text, jak vznikal beat?
1: My jsme začali s něčím trošku víc rockovějším a mně potom přišlo, že tím, že to je jako film o MMA a celkově prostě o fighterech a o těch struggles, co třeba mají fighteři a co k tomu patří všechno, tak já jak jsem jako celou rodinu mám z Arménie, takže máme jako Kavkaz, tak mně vždycky přišlo, že ten fighterský svět, tak tam prostě vidím ty kavkazský kluky. A nemám to úplně spojený s Čechama, abych řekla pravdu, ale to je tím, jakoby, jak jsem vyrůstala. Prostě u nás taky všichni strejdové a tak byli fajteři a tohle. Tak jsem chtěla právě něco, co bude mít kavkazskou náladu maličko. To znamená, že ta stupnice, aby byla trošku víc orientální, aby to nebylo úplně klasicky jako dur nebo mol. Takže tam jsme začali. A pak už jsme vlastně se bavili s režisérem, kdy on chtěl nějak přes ten text zdůraznit ten vztah té dcery s tím otcem. Nebudu úplně spoilovat, co tím myslím, ale chtěl to prostě zdůraznit skrz tu písničku. Takže já tam si myslím tak nějak představuju tu dceru a Separ představuje toho otce.
0: OK, dobře. Poslední otázka. Před náma je v premiéře Féteru Rádia Spin single Kletby, tak zkus nám ho právě teďka uvíst.
1: Tak jo, právě si poslechnete track Kletby, který jsem dělala s producentem Lukášem Chromkem a na fitu je úžasný Separ. Je to píseň, myslím si, že do fitka a na to, abyste se nějakým způsobem nahodili, abyste se cítili silný, ale zároveň, abyste si dávali bacha na to, aby občas ten cíl vám nezamazal věci kolem, které jsou taky důležitý, jako rodina a tak dále.
0: Film Bojovník jde do kin příští týden a právě teď v premiéře Féteru Rádia Spin single Kletby představila Pam Rabbit. Krásný leto všem, přeje od majku Rádia Spin Roman Jakub.
1: Já děkuju.

0: Radio Spin.
1: Co?
2: Ty král.
1: To je skvělá muzika. Ty, co to je za muziku? Jsem na ní zapomněl.
3: Jedna, ty vole.
1: No jasně, jasně. Já jsem předu, něco zapomněl v autě.
3: Proč tam nebyl, ty vole?
1: No jasně, já jsem tam chtěl přijít, já jsem na to zapomněl.
4: Tak už jsi se přepočítal, frajerku, co?
1: Cože?
2: Jsi měl

Jsme na nich vyrostli. Všichni je máme rádi. A často se k ním vracíme. A nejen k ním. Vracíme se i k trackům, který se v nich objevili. Animáky. Další hudební víkend je tady. A na Rádiu Spin si budeme pouštět tracky z tvých oblíbených animáků. Madagaskar.

0: scéna.
1: DJ Mike, ty umí, umí, ostatní jenom čumí, čumí. Vítej v Německu, chlíbe Prák, mám to tu rád, jsem Pražák. Kolaboruju s elektrozvukem,

0: Z Rádia Sfilm tě zdraví Roman Jakub a přináší jeden letní filmový tip. Do kin se blíží film Bojovník. Premiéra proběhne už příští týden ve čtvrtek. Pokud máš rád oktagon a bojový sporty, bude to přesně to, na co budeš chtít vyrazit. Film je doprovázen trackem Kletby, o který se postarala česká zpěvačka Pem Rabbit a slovenský rapper Separ. Na drátě Pem Rabbit, ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Jak vlastně vůbec vznikla spolupráce na songu pro film Bojovník?
1: Lukáš Chromek, což je producent, který s náma dělal tady tu písničku, tak my jsme nějakou dobu kamarádi a on jako ví, že mám hrozně ráda filmy a že jako je taková moje vášeň dělat do filmu hudbu, tak mi právě poslal tady ten film, ať se na to jako podívám. A já jsem se toho hned chytla, protože mě úplně miluju tady to téma, mi to přišlo prostě jako česká verze Rockyho Balboa a hrozně bavilo to provedení a všechno a říkám to, prostě potřebuji být součástí. Mm-hmm. A pak jsem vlastně zjistila, že na tom tracku, jakoby, že vlastně se dohodli se Separem, což bylo naprosto úžasný, protože Separ je prostě, že jo, už jako vychodící legenda teďka mi přijde.
0: Bylo to tvoje první kolabo, tebe a Separa, nebo už jste se někde potkali jinde?
1: Ne, bylo to moje první kolabo.
0: A jaký to bylo?
1: My jsme to nahrávali zvlášť, mm-hmm. protože on je prostě ze Slovenska, já jsem z Prahy, tak a bylo to docela celý dělaný narychlo, jako ten track, že to fakt vzniklo během jako měsíce. My jsme to vlastně s Lukášem napsali, poslali jsme to Separovi, aby tam nahrál svoji sloku. Mm-hmm. Takže spíš to bylo takový hodně dopisování a volání, než jako, že bychom to dělali spolu v jedné místnosti.
0: Jasně. Jak vznikal text, jak vznikal beat?
1: My jsme tady začali s něčím trošku víc rokovějším a mně potom přišlo, že tím, že to je jako film o MMA a celkově prostě o fighterech a o těch struggles, co třeba mají fighteři a co k tomu patří všechno, tak já jak jsem jako celou rodinu mám z Arménie, takže máme jako Kavkaz, tak mně vždycky přišlo, že ten fighterský svět, tak tam prostě vidím ty kavkazský kluky. A nemám to úplně spojený s Čechama, abych řekla pravdu, ale to je tím, jakoby, jak jsem vyrůstala. Že jsou u nás taky všichni strejdové a tak byli fajteři a tohle. Tak jsem chtěla právě něco, co bude mít kavkazskou náladu maličko. To znamená, že ta stupnice, aby byla trošku víc orientální, aby to nebylo úplně klasicky jako dur nebo mol. Takže tam jsme začali. A pak už jsme vlastně se bavili s režisérem, kdy on chtěl nějak přes ten text zdůraznit ten vztah té dcery s tím otcem. Nebudu úplně spoilovat, co tím myslím, ale chtěl to prostě zdůraznit skrz tu písničku. Takže já tam si myslím, tak nějak představuju tu dceru a Separ představuje toho otce.
0: OK, dobře. Poslední otázka. Před náma je v premiéře Féteru Rádia Spin single Kletby, tak zkus nám ho právě teďka uvíst.
1: Tak jo, právě si poslechnete track Kletby, který jsem dělala s producentem Lukášem Chromkem a na featu je úžasný Separ. Je to píseň, myslím si, že do fitka a na to, abyste se nějakým způsobem nahodili, abyste se cítili silný, ale zároveň, abyste si dávali bacha na to, aby občas ten cíl vám nezamazal věci kolem, které jsou taky důležitý, jako rodina a tak dále.
0: Film Bojovník jde do kin příští týden a právě teď v premiéře Féteru Rádia Spin single Kletby představila Pem Rabbit. Krásný leto všem, přeje od majku Rádia Spin Roman Jakub.
1: Já děkuju.

0: Rádiu Zben.
1: Milujú mě nenavidět, mám 200 poloh tu, co mám rád, nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho, než klid a zmizet. Milujou mě nenávidět, krysy nechám hlodat, hady nechám si

0: nikdy nežral tlak, jako bych nikdy nesel.
1: OK, tohle je opravdu trošku crazy. A proto je potřeba udělat to ještě víc crazy.

bouncing around, bouncing around. Shout out to them people.

Vyrůstám v potoce, živím se lesním plodem. Zelený skřet, prosím, nepleci mě z hippie frodem. Nepelím zadku čeků, neboj se vylíst ven. Neplním disko přání, ani kvůli retro.

slušně znát, stačí mě slyšet a víš, že jsem loko. Občas mi entrem, mi chovám se, jak kdybych šlipal koko. Nikdy jdem se žádný hovna v mojí krvi. Jsem jenom tak trochu kripl, radši všichni držte huby.